Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát. Ty karty, který jsme měli.

0: this all night.
1: Hit Radio Zlín.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 gerhard.cz.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Hit Radio.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České děti používají telefon od velmi útlého věku. Odborníci připomínají, že to může mít velmi negativní dopady na jejich dospívání. Hned 40% dětí do 6 let tráví u chytrých telefonů přes hodinu denně. Důležitým faktorem je mimo jiné přítomnost staršího sourozence, který výrazně zvyšuje pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Začala ostře sledovaná evakuace osob z lodi, kde se hned několik lidí nakazilo zákeřným hantavirem. Na pevninu budou vystupovat ve vlnách. Včera ji opustilo 94 lidí, dneska dalších zhruba 20 a přibližně 30 pasažérů odplují do Nizozemska. Fanoušci fotbalové Barcelony na celém světě oslavují, jejich katalánský klub totiž ovládl včerejší El Clásico. Odvěkého rivala z Realu Madrid porazil pohodlně 2-0 a může začít slavit. Právě na bílý balet už má totiž nedostižný náskok a předčasně získal titul. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Zlín je nejbezpečnějším statutárním městem v České republice. Dokazují to nejnovější statistiky kriminality policie České republiky a projektu Obce v datech. Za vynikající postavení v celostátním srovnání za roky 2024 a 2025 vděčí Baťovo město hlavně velmi nízké kriminalitě a vysoké objasněnosti. Druhé místo obsadila Jihlava. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji přehánky a nebo déšť. Teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia. K tomu zafouká silnější vítr.
3: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: Vydání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Což vlastně není úplně tak pravda. Jenom s Michalem a Davidem. Ahoj Davide, hezké ráno.
2: Ahoj, dobré ráno všem.
1: Jasmin má dneska volno, takže tady jsme sami. A vlastně nejsme tady sami. My víme, že vy jste u rádia a za to jsme moc rádi. 6 hodin, 2 minuty, Meduza, Bad Memories, tímto celý odstartujeme. Tak krásné ráno. Hit

0: nastartovali pondělní snídaní šampionů, 6 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska s vámi Michal a David, krásné ránko, včera den matek, a tak by mě zajímalo, jak jste to slavili, jak to slavil David, co?
1: Tak já jsem cestou z hor poslouchal rádio, kde mi některý z mých kolegů, už si nevybavím jméno, poradil a připomněl, že je Mezinárodní den matek a že bych se měl své mamince ozvat. Tak jsem jí zavolal a byla nadšená.
0: Ty jsi volal a co jsi na to řekl?
1: Nic.
0: Nic, tak to jsi řekl dobře, Davide, kamaráde. Já teda popravdě nepřipomenulo mi to rádio takhle, ale na Instagramu jsem si člověče večer všimnul, že tam spoustu lidí dávalo právě příspěvky s maminkama a říkám, tyjo, co se to dneska děje? A pak mi to došlo, tak jsem se teda taky svý mamce připomněl, jakože tady jsem a že o ní vím. Tak snad jste to udělali i vy a na to se vás právě budeme ptát v minutě šampionů, která startuje teď. Tak napište nám jméno, město a jak jste právě vy oslavili Den matek, ať už z pozice potomka, anebo jakou radost to vám udělalo jako mamince. 777-937-777, bereme SMSky zprávy přes WhatsApp. A teď k vám posíláme další skvělý hity. Tohle je Justin Timberlake na Hit Radio 606. Hezké ráno.

0: Je potřeba ten nový pracovní týden nastartovat z vesela, alespoň muzikou a minimálně se tvářit, že se nám ráno chtělo vstávat. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. 6 hodin, 10 minut, krásné ráno. Jak jste slavili včerejší Den matek, na to jsme se vás ptali, začíná minuta šampionů právě teď. Lenka Bruntál, prací jak jinak, ale bomboška a kytky byly. Renata Lipno, krásně, děti přijeli, tak jsme byli všichni spolu. Květa Děčín, maminka bydlí daleko, ale jela jsem za ní a strávila s ní celý víkend. Mamince je 84, krásný den to byl. Andrea Budějce, dala jsem mamince její oblíbené ořechy v čokoládě a nalili jsme si vínečko. Kača Olomouc, přátelé, já už rodiče nemám, ale mé děti mě potěšily tak moc, že je to až neuvěřitelné. Marila ze Žďáru, dobré ráno, tak já jsem mamince koupila kytičku a pak jsme byli na krásné procházce a maminka byla moc spokojená. David Žacler, mamce jsem dal kytičky a holky vyráběly dárky ve škole mamince. Hezké ráno do rádia i tobě. Janča Olomouc, já měla nejen den, ale sváteční víkend maminek. Vytáhla jsem si na puberťáka na Pálavu, kde jsme nachodili a najezdili na kolech desítky kilometrů a bylo to naprosto úžasné.
1: Krásný víkend.
0: Krásný výkon, jsem myslel, že řekneš.
1: Taky.
0: Nemůžu dýchat, jak jsem na to tady sám, chybí mi tady Jasmin, teda popravdě. Mohl ses přidat?
1: Tak příště.
0: Tak příště. My vám moc děkujeme za vaše krásné zprávy, my teda dodatečně přejeme všem maminkám všechno nejlepší tady od nás Zitrádia. Milujeme vás, no a nejenom pro maminky, ale pro vás všechny, kdo jste si nás chvíli před 6:45 pustil k tělu, posíláme další hity. Tohle je Lady Gaga, The Dead Dance. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje pondělní hit rádio Snídaně šampionů, chvíli po 6:45 a nás by zajímalo, o kolik kamarádů jste za víkend přišli, co?
1: Proč se ptáš?
0: Tam se ani ne proto, že bychom se s někým rozhádali, ale Instagram pokračuje v největší čistce ve své historii.
1: Kecej.
0: Odstranil desítky milionů botů, spamových profilů a taky účtů, které uměle navyšují počty followerů. A máme tady výsledek, sečteno podtrženo, třeba ty největší světové celebrity přišly během pár hodin o miliony sledujících. A teď se držte. Nejvíc Ariana Grande, minus 5,5 milionu sledujících.
1: Jsi bláho.
0: Což je víc, než kolik má Slovensko obyvatel. Takže Arianu Grande, minus 5,5 milionu. Pak tady je třeba Taylor Swift, 4 miliony, minus. Billie Eilish, milion. A třeba taková zpěvačka Adele, minus 500 tisíc sledujících.
1: Takhle, ještě předtím, než začnou fanoušci Ariane Grande panikařit, já připomínám, že ona má na Instagramu furt 363 milionů sledujících. Jo?
0: Takže to je jako prd do Vltavy.
1: Je to tak, jako kdybys třeba ty přišel o jednoho sledujícího, nebo já.
0: To je pravda. No tak jak jste na tom vy, taky vám ubyli kamarádi. Já jsem to kontroloval, u mě to stagnuje. Tak o kolik přátel jste o víkendu přišli vy?
1: Schválně, napište nám.
0: Napište nám. Za chvíli další hity. Marek Ztracený, Modlitba za pátek, to se hodí takhle při pondělku, nebo Avicii, Levels, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Ať víte, kde to v pondělí ráno stojí, tak hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše auto pojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny.

0: 5000 korun.
1: Tak to je další level.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.cz.
0: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Klimkovic od Svinova v Janovské ulici bourala dvě auta a na místě zasahují záchranáři. A na Zlínsku na průjezdu Horní Lhotou došlo ke střetu osobního auta s autobusem.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Jakoby jo.
1: Něco na tom je.
0: Něco na tom je. Není náhoda, že to hrajeme zrovna v pondělí ráno. Marek Ztracený, modlitba za pátek 6.31. Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A David má...
2: Ranní update.
3: Češi závěr přípravy na hokejový šampionát nezvládli, v posledním duelu před turnajem prohráli se Švýcarskem vysoko 6-1. Připomínám, že mistrovství světa startuje už tento pátek pro Česko zápasem s Dánskem. Česko trápí extrémní sucho, nedostatek vody registrují meteorologové po celé republice, včetně Třeboňska. V jižních Čechách tím trpí nejen rybolov, ale taky rekreační střediska. Češi rádi hýčkají své domácí mazlíčky, přibývá proto psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování patří mezi nové trendy například terapie červeným světlem. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
0: Terapie červeným světlem.
1: Taky mě zaujala nejvíc teda.
0: To je geniální. Jako, já se tomu vlastně ani nedivím, protože je pravda, že za psy jsme schopni utratit spoustu peněz. My jsme takhle měli, nebo bývalá sousedka takhle vydržovala svýho pesana a jakoby podle jeho výrazu, nevím, jestli z toho byl jako úplně nadšenej teda.
1: Taky vždycky vidím takový ty psy navlečený do těch hadrů a říkám si, je jim to pohodlný, no, ale já nevím.
0: No, tak tě neřeknu, no. Nicméně třeba pro našeho psa je nejlepší terapie, když se může vyválet jako v kaluži.
4: Normálně v bahně, jo.
1: To je zadarmo.
0: To je zadáčo, je spokojený. Pojďme na další muziku, tohle vás bude bavit, je to srdcovka, kterou jsme vybrali my dva pro vás, kdo nás hladíte, U2, Pride in the Name of Love. No a připomínám, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem jako tradičně každý den mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Krásné ráno! Wow.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6:39, krásné ráno. Představte si, že jdete do restaurace, sednete si ke stolu a aniž byste si cokoliv objednali, tak obsluha vám přinese nějaké jídlo. Tak tenhle absolutní úlet funguje v pár restauracích v Japonsku. A prosím pěkně, tady dostanete jídlo, které vám objednal člověk, který tam byl před vámi, a vy zas objednáváte něco pro toho, kdo přijde po vás.
1: No to je mi zajímavý teda.
0: No všechno je to vlastně o nějakém jako překvapení a vlastně o tom, jak moc velký dobrák je ten, kdo seděl u stolu před vámi, jo. Já teda, když si to představím na sebe, jo, já bych byl ten, kdo by objednal nějakou totální hovadinu a pak bych ještě koukal za oknem, co na to ten dotyčný říká, jak se na to tváří. Víš, takováhle škodolivost.
1: Je fakt, že tyhle restaurace nejsou ideální, pokud jste ti, kteří si vybírají obědy podle chuti. Já mám spoustu kolegů, kteří přijdou do restaurace a dají si prostě, co jim přinesou. Ale pak jsou ti, kteří jdou a říkají si, dneska mám chuť na sladký, dneska mám chuť na maso a tak dále. A pro ty to samozřejmě ideální není.
0: Jsou i ty špekulanti.
1: Přesně tak.
0: Kteří nikdy neví. Nicméně, co byste objednali vy tomu, kdo by přišel po vás? Nebo ještě jinak? Kdybyste věděli. Představte si, že víte, že ten, kdo přijde po vás, je váš šéf. Co byste mu nechali uvařit? Ať se nevidíme, tak úplně já to na dálku cítím, jak už vymýšlíte ty speciální recepty pro vašeho šéfika.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
2: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu na příjezdu do Klimkovic od Svinova v Janovské ulici. Bourala dvě osobní vozidla a na místě zasahují záchranné složky. Přejeme šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: si, dáváte si pondělní Hit Radio snídaně šampionu s vámi. Michal a David, krásné ránko, no a máme za sebou prýma událost, díky které se o nás mluví po celém světě. Český fotbal má za sebou docela šílený víkend, to vám asi neuteklo. V derby, který mělo ukončit boj o titul, přerušili zápas fanoušci týmu, který vyhrával.
1: No, závažnosti tady z toho momentu svědčí i fakt, že ty sám si dobrovolně přišel se zprávou o fotbale, takže to už musí být něco.
0: No, protože já jsem se vrátil v neděli ráno asi ve tři domů a teďka já jsem neměl čas projet Instagram během dne, tak na to koukám a říkám si, a tady jasně zápas, hrálo se derby, tak to jsem nějak jako registroval, a teďka vidím jako na těch videích, jenom to projíždíš a vidím prostě lidi, jak vtrhli na ten trávník nebo na to hřiště, jo. A říkám si, tak to hrálo Slávy se Spartu, no tak to asi Spartani tam prostě vyběhli, ne? A tak to projíždím a říkám, počkej, to nebyly Spartani, to byla vlastně tribuna jako slávistů. A teďka vlastně mi to nedávalo jako smysl. A pak mi to nedávalo smysl jako vůbec v tom, že to bylo 3 minuty před koncem a kdy vyhrávali.
1: Takhle, ono to vůbec nedává smysl.
0: Jo, takže nic, takhle, nechme fotbal fotbalem, to je fuk, jo. Spíš pojďme se zamyslet nad tím, když máte třeba svůj jako nejlepší den, vysněnej, třeba svatba nebo promoce nebo něco, a pak přijde nějaký strejda nebo někdo jiný blízký a udělá z toho totální jako šílenost, jo. Já mám třeba příklad, když jsem byl taky 2 týdny zpátky na svatbě, tak nenapadlo nic lepšího, než že svědek vezme prostě prskavky na prskavkový tanec a zapálí to najednou, a bylo po prskavkovém tanci, protože mu to shořelo v ruce asi za 3 vteřiny.
1: Může se stát. Na svatbě se může stát taky to, že třeba některý z hostů opije takovým způsobem, že tu svatbu prostě zrujnuje. I to se může stát.
0: Dobrý je, to se ti stalo, to je vlastní zkušenost, nebo?
1: Ne, kamarád říkal,
0: no blbý je, když se to stane ženichovi, že jo? Tak to, to pak je teda totální disaster i pro nevěstu. Tak jestli máte nějaké takovéhle zážitky, kdy jste opravdu fakt se na něco těšili a něco vám to neplánovaně, nějaký strejda vám to přerušil, tak klidně nám napište, my se rádi pobavíme, no a co vás zabaví teď? Do 7, než vám dáme další zprávy, to jsou Codeline, Follow Your Fire, tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
2: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Kinger, LIS, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
1: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Potraviny a hygienické potřeby se nejspíš zlevňovat nebudou. Vláda totiž pravděpodobně odmítne návrh Pirátů na snížení daně z přidané hodnoty u vybraných produktů, a to například plen, vložek nebo tamponů. Návrh má pomoct hlavně domácnostem s nízkým příjmem. Podle představitelů Babišova kabinetu by takové změny ale přinesly negativní dopady na státní rozpočet. Další zprávy přichází ze zahraničních hor. 28-letou turistku z Česka zasáhl v rakouských Alpách blesk. Konkrétně místo kousek od ní k zemi odmrštila tlaková vlna. Do nemocnice ji musel přepravovat vrtulník, hospitalizován byl i její přítel. Za pohonné hmoty platí na Slovensku ještě víc. Ceny benzínu i nafty byly minulý týden u našich východních sousedů vůbec nejvyšší od roku 2022. Slovensko v pátek zrušilo poslední omezení při tankování nafty a také dvojí ceny tohoto paliva. Pohonné hmoty tak mají dražší než v Česku, Maďarsku i Polsku. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Nové propojení centra Uherského Brodu s jižní částí města je o krok blíž. Zastupitelé schválili projekt lávky propojující Slovácké náměstí s ulicí Bří Lužů, která má v budoucnu významně zlepšit pohyb pěších a cyklistů v této lokalitě. Plánovaná lávka nabídne bezpečnější, rychlejší a pohodlnější cestu přes frekventované komunikace i železniční trať. Dnes nás čekají ve Zlínském kraji přeháňky. Zafouká také silnější vítr. Denní teploty naměříme mezi 17 až 20 stupně Celsia.
9: Firma Okno v Želchovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
10: Snídaně šampionů. 7:02, přejeme dobré ráno všemu dobrému lidu.
7: Dobré ráno všem.
10: Dobré ráno všem. S vámi Michal a David. Jasmin má dnes volno, zítra bude, říkala, myslím.
7: Mně přijde, že trošku polevujete, jak jsme začínali v únoru, tak jste tady byli každý den nastoupený.
10: Počkej, nevím, proč mluvíš v množném čísle, já jsem ještě nechyběl, absenci nemám.
7: Ale říkal, že budeš mít tento týden.
10: No v pátek tady nebudu, no. Asi.
7: A jsme doma.
10: Asi. Tak my jsme moc rádi, že vy jste tu s námi, 7:03, další muzika pro vás. A mimochodem, už v téhle hodině budete soutěžit o 7:30 v rychlé pětce o vstupenky na koncert Marka Ztraceného.
11: Hit

jenom klíč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Tohle jsou hodiny v 7 hodin 9 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Nebudeme asi daleko od pravdy, když řekneme, že my všichni, ano, i vy, kdo posloucháte, máme v rodině jednoho otravného příbuzného.
1: Přikivuji.
0: Minimálně jednoho. Tak se ptáme, co byste byli ochotni udělat pro to, abyste se s tím konkrétním člověkem nemuseli bavit. Proč se na to ptáme? Protože tu máme příběh 31-leté ženy, která předstírala 4 roky ztrátu paměti, aby se mohla vyhýbat své tchýni. Podle svědků to prý hrála skvěle, zapomínala absolutně na všechno, co se nějak týkalo tchýně, úplně ignorovala, až se teda jednou zapomněla a oslovila tchýni přezdívkou, kterou se ale podle lékařských záznamů v uvozovkách nemohla pamatovat a celý to prasklo.
1: Překvapení bylo na světě.
0: Překvapení bylo na světě pro všechny. Já teda, ano, občas zapomenu, kam jsem položil klíče, ale zapomenout na celou tchýni, tak to je opravdu jako majstrštyk, ale 4 roky žít ve lži. Si myslím, že to bylo náročný teda, že se, já si dím, že se do toho dobrovolně pustila, protože na lhaní je největší problém ten, že si musíš všechno pamatovat. A teď si vám, že to takhle kreješ 4 roky, jo? Tak se ptáme, co nejšílenějšího jste kdy udělali vy, abyste se vyhnuli setkání s někým, koho nemusíte?
1: Může to být tchýně.
0: Může to být tchýně, může to být někdo z rodiny, kdokoliv, může to být kolega v práci, může to být šéf. Tak jaký byl ten váš nejšílenější únikový plán? To nás moc zajímá. Klidně nám to nahrajte jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to napište jako zprávu. Vrátíme se k tomu a teď k vám letí další hity. Doslova Airplanes, B.O.B. a Hayley Williams na Hit Radio v 7 hodin a 11 minut. Tak krásné ráno. Šampioni.

0: 8, posloucháte pondělní Hit Radio
1: a snídaní šampionu.
0: Co nejšílenějšího jste kdy udělali, abyste se mohli vyhnout setkání s někým, koho opravdu nemusíte? Tak na to jsme se vás ptali. Byla tady totiž žena, která 4 roky předstírala ztrátu paměti, aby se mohla vyhýbat svojí tchýni, a tenhle geniální plán, připomeneme, ztroskotal na tom, když se jednou zapomněla a tchýni oslovila přezdívkou, kterou si nemohla pamatovat. Tak jsme chtěli, ať se podělíte o vaše příběhy, kdy a jak jste se komu vyhýbali. Píše Marek, zdravím. S bývalou tchýní jsme taky byli na kordy. Potom, co jsem si asi půl roku vymýšlel, proč se mi nehodí za ní s mojí teď už bývalkou přijet, jsem jí to řekl na férovku, že s ní prostě nejde vydržet. Díky bohu, už je to bývalá tchýně.
2: Teď už chápeme, proč je bývalá.
0: Tam si myslím, že se to zlomilo. Pak mě taky povolala zpráva. A když nevíte, kdo ten divnej nebo nepříjemnej je, jste to vy. Což vlastně na tom taky něco bude. A já si říkám, Jasmin tady dneska není. Jestli to pro nás nemá být nějaký podprahové znamení, že se tady s náma třeba nedá vydržet. Dá se s náma vydržet? To asi necháme na vás, kdo nás poslouchá. Za chvíli další hity Shakira nebo Top Loader, taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. Gerhard.cz.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
6: Mirá.
16: Rybičky.
6: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa,
6: Harley,
16: Tomáš Klus,
6: Xindl X.
16: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.

0: Michal a David s vámi a David pro nás má
1: ranní update.
2: Pokud vás pálí žáha, nemusíte obviňovat jen špatnou stravu. Podle zdravotníků totiž může za nepříjemný tlak na hrudi, kyselou chuť v ústech nebo pocit pálení za hrudní kostí hned několik faktorů. Tak například špatné držení těla, nedostatek spánku nebo stres. Na silnicích bychom měli být opatrnější, hezké víkendové počasí přilákalo motorkáře, kteří letos dlouho čekali na první projížďku. Záchranáři proto vyráželi k celé řadě dopravních nehod. Například v jižních Čechách včera zasahovali minimálně u třech, ve kterých figurovali právě motorkáři. Zima v Česku ještě neřekla poslední slovo, do tuzemských hor se letos znovu vrátí sníh, padat by přitom měl i ve středních polohách, celý týden potom bude podle předpovědi chladný a zatažený.
0: Ty si řekl, že letos se na hory vrátí sníh, myslíš jako prosinec normálně, nebo jako?
2: Myslím jako květen nenormálně.
0: Myslíš jako teďka květen, jo?
2: Myslím jako zítra, vidím tady normálně úterý, středa, vločky, pátek a sobota taky.
0: No nepotěšil se nás, Davide? To nás úplně nebaví teda, ale co bude bavit vás, je tady rychlá pětka s Markem Ztraceným. Dvě vstupenky na jeho koncert na Letenské pláni, tak pokud byste o ně měli zájem, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Ladíte pondělní Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ránko, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenskou pláň 2026. Tohle bude koncert, který má ambici přepsat historii. 7. srpna 2026 Letenská pláň. Je to takový vlastní speciální stadion, který Marek chystá přímo na Letné. Čeká vás tam obrovská show, parádní atmosféra a zážitek, který posune hranice koncertu zase o kousek dál. No a o dva lístky se zasoutěží Peťa. Peťo, hezké ráno. Haló, haló?
2: Haló,
0: haló, už to funguje, dobré ráno. Peťo, tak co ty a Marek Ztracený?
2: No, posloucháme doma, posloucháme.
0: Takže bys ráda vyrazila na koncertík, co?
2: Kdybychom, loni nám to nevyšlo, kvůli malý, že se nám narodila, tak by to bylo fajn.
0: Hezký, hezký. No tak od výhry tě dělí už jenom 5 otázek. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Peťo, který pták je známý tím, že do cizích hnízd klade svá vejce?
2: Kukačka.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký legendární loupežník žil v lese Řáholci?
2: Byl to asi Runcaj.
0: Byl to určitě Runcaj.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Peťo, budeš vědět, jakou barvu má rybička Nemo ve známé pohádce?
2: Oranžovej byl.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje tekutina, která vytéká ze sopky při erupci?
2: Láva.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Kolik má běžná hrací kostka stěn?
2: Jen 6.
0: 6! A ty máš, Peťo, 2 lístky.
3: Konečně bez chyby. Mně přijde, že tak strašně dlouho jsme tady neměli bez zaváhání.
0: Neuvěřitelný. A to, Peťo, važ si toho, protože David je kat rychlý pětky, jo, takže to, že to David jako ocenil, tak opravdu, opravdu teda jako klobouček.
2: Juchu.
0: No tak máme radost, že máš radost. Dopadlo to, koncert si užiješ. 7. srpna, Letenská pláň. Lístky posíláme a potkáme se tam. Tak Peťo, krásný...
2: Ahoj, děkujeme.
0: Není zač, krásný pondělí přejeme, měj se hezky.
2: Děkujeme, krásné ráno.
0: Ahoj. Je, nějaký děti tam jsou. Ahoj, děti, čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: 9.40, krásné ráno. Dva prodloužené víkendy za námi, tak snad jste si je užili naplno. Dva týdny vlastně většina národa pracovala jenom od pondělí do čtvrtka.
1: A o to těžší bude tenhle ten týden.
0: Přesně, s tím je konec. Tenhle týden bude dlouhej, ale to nejtěžší čas máte za sebou, a to pondělní ráno vstát a vykopat se z postele. To si myslím, že je jako jasný.
1: Máte před sebou taky špatnou zprávu, kterou teďka přináším, tak pojďme rychle na ní, ať ji máme co nejdřív za sebou.
0: Tak dobře.
1: Věřte, že příští rok právě svátky 1.5. a 8.5. připadnou na sobotu.
0: Ne.
1: Svátek práce ve vítězství v sobotu.
0: Ne.
1: A pojďme ještě na tu další špatnou zprávu a slibuju, že pro dnešek je to poslední negativní zpráva.
0: Posloucháte to nejpozitivnější vysílání v českém éteru právě teď. Tak Davide, pojď do nás, pojď nám tam zabodnout ještě tu druhou dýku dozad.
1: 25.12., 26.12., sobota, neděle, 2027.
0: Jestli chce plakat a vlastně si tak říkám, Davide, já nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad říkat to těm lidem.
1: Hele, ale 7.41 v pondělí, strhli jsme to jako náplast a teď už jenom samé dobré zprávy.
0: Jo.
1: Třeba, že si budeme hrát Taylor Swift.
0: A samý dobrý hity. Pojďme to zachránit. Taylor, je to na tobě, věříme, ty musíš to zachránit teďka. The Fate of Ophelia za malou chvíli, taky Linkyni. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, kde to v pondělí ráno stojí. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno. Zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
10: Mira,
11: Rybičky,
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů,
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival,
11: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Izomat stavebniny.
14: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
15: Cemix fasáda, trvalá baráda.
14: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: Finanční dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase Opava Krnov v Brumovicích v Opavské ulici bourala dvě osobní auta. Na příjezdu do Křelova Břuchotína od Topolán srazil motorkář zvěř a sražená srnka je taky na Kroměřížsku ve Pěškách.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům.

0: 7.54, ladíte pondělní hitrádio, tohle je snídeně šampionu. Hezké ránko, pohonné hmoty pořád drahý a cesta vlastním autem letos k moři bude asi hodně drahý špas. A tak, Češi přiznávají, že tam letos pojedou vlakem a nebo autobusem.
1: Drahý jsou totiž kvůli rostoucím cenám paliv taky letenky.
0: To je pravda, takže vlastně ten vlak nebo autobus není úplně špatný nápad. Já teda, když si vzpomenu na moji nejdelší cestu, to bylo asi 20 hodin, kdysi dávno do Chorvatska autobusem. A vlastně tehdy jsem pochopil, že čas je opravdu relativní pojem. Jako hodina v práci ti uteče. Hodina v autobuse do Chorvatska trvá 3 roky, jo. Takže bylo to dlouhý, ale zase ten pocit, když v tom vlaku nebo v tom autobuse vytáhneš ty řízky z toho alobalu.
2: To je k nezaplacení.
0: Já úplně slyším ten zvuk, jak to praská, ten alobal.
2: Jak to šustí.
0: A jak ti to...
2: Do toho ještě pivečko, že jo.
0: A jak ti to, ty ostatní, kdo si nenabalil ty řízky, jak ti to závidí, jo? Ale třeba, kdybychom porovnali vlak a autobus, no tak nevýhoda autobusu je, že, a to jsem zažil, že se furt staví někde nějaký čurání, jo? No
1: tak ještě horší je, když se nestaví, že jo, a ty zrovna potřebuješ.
2: To s potom ten čas neletí.
0: Potom to je krizovka, no. A nebo když si třeba někdo sundá boty ve vlaku nebo v autobuse. To pak jako vlastně nevíš, jestli to jsou boty nebo jestli někdo nebaští olomoucký. Jo? Nicméně, jestli teda pojedete letos k moři a vlakem nebo busem, tak hlavně nezapomeňte vracet ty hnědý počálky. Jinak to budete pít z těch bílejch rozpálených kelímků.
2: A to se fakt nedá.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
9: On air.
6: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi odkládají rodinu. Z mnoha důvodů už pro mladé nejsou děti prioritou. V loňském roce se jich narodilo jen bezmála 80 tisíc, tedy nejmíň od konce 18. století. Podle sociologů dnes v Česku velmi málo lidí věří, že mít děti je povinnost. Představa, že žena musí mít děti, aby vedla naplněný život, v podstatě mizí. Česko čeká další výrazné ochlazení. Začátek nového týdne přinese nejen přehánky, ale taky pokles teplot. Do středních a vyšších poloh se dokonce vrátí sněhové vločky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude spíš pod mrakem a deštivo. Umělá inteligence proměňuje podobu světové kinematografie. Americká akademie filmového umění a věd proto stanovuje nová pravidla na její používání. Významně ne změny by měly začít platit už příští rok, kdy se koná 99. ročník filmových Oscarů. Například za výkony způsobilé k ocenění budou považovány pouze role prokazatelně hrané lidmi s jejich souhlasem. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Zlín je nejbezpečnějším statutárním městem v České republice. Dokazují to nejnovější statistiky kriminality policie České republiky a projektu Obce v datech. Za vynikající postavení v celostátním srovnání za roky 2024 a 2025 vděčí Baťovo město hlavně velmi nízké kriminalitě a vysoké objasněnosti. Druhé místo obsadila Jihlava. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji přehánky a nebo déšť. Teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia. K tomu zafouká silnější vítr.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
13: Rozhráváme třetinu pondělní snídaně s vámi Michal a David.
14: Krásné ráno.
13: Krásné ránko, jsme moc rádi, že jste se zastavili. Čemu se směješ, Davide?
14: Já se jenom tak usmívám.
13: Usmíváš, máš dobrou náladu.
14: Jo.
13: No tak to je super.
14: Při pondělku.
13: Doufáme, že i vy máte super náladu, kdyby náhodou ne, tak vám to zlepší muzika. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Hezké ráno.
15: Hit Radio.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Fine. Tohle je Kamrat 808. A tohle je taky pondělní hit rádio a snídaně šampionů. S vámi dnes Michal David. Kolikrát za den zkontrolujete váš mobil? Schválně, kdybyste měli vystřelit číslovku. Zkuste, Davide. Kolikrát za den?
1: 50krát.
0: Říkáš 50krát. Dobře, tak máme tady statistiku. Průměrný člověk zkontroluje mobil. A teď pozor. 96krát za den.
1: To je dost.
0: To je hodně. Je to vlastně, když se nad tím zamyslíme, je to vlastně skoro reflex, že dneska každou volnou vteřinu zabijíme scrollováním, ale dřív jsme si museli poradit jinak, museli jsme vlastně přežít s vlastní hlavou. A tak se ptám, když jsem tady to čet, tak jsem se zamyslel jako do dob, kdy ty mobily ještě nebyly, nebo nebyly tak rozšířený.
1: Což není tak úplně dávno.
0: Což není tak dávno a což my dva konkrétně jsme zažili, určitě i vy, kdo posloucháte, a říkal jsem si, sakra, co jsme dělali, nebo co jsem dělal já, když jsem třeba čekal na zastávce, nebo když jsem byl v čekárně, jo, co se dělo? Já si nedokážu vybavit, co jsem dělal, protože opravdu dneska víme a vidíme, že přikivujete, že prostě když se nudíš, nemáš co dělat, jsi tam sám někde, tak vytáhneš telefon a prostě koukáš, jíždíš, já nevím, počasí, koukáš do mailu, koukáš, děláš cokoliv, aby se zabavil.
1: Vlastně úplně automaticky ta ruka šáhne po tom telefonu, i když kolikrát se přistihneme, že vlastně ani nevíme, co tam máme dělat. Ten mobil vrátíme hnedka zpátky do kapsy.
0: Tak co jsme dělali v těch čekárnách nebo ve vlaku nebo na těch zastávkách třeba před, já nevím, 20-30 lety, jo? Tak jako lidi si povídali asi, pravděpodobně, koukali se z okna, anebo když jsme byli v čekárně, tak jsme si četli letáky, nevím, o prevenci vší třeba, jo? Ty letáky tam jsou pořád, ale už na to nikdo nehrábne, na ty časopisy. No tak pojďte nám pomoct, protože já opravdu nespomínám, co jsem dělal, když jsem neměl ten mobil, když jsem se nudil. Tak co jste dělali vy, když nebyly mobily a potřebovali jste zahnat nudu? To je otázka na vás. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777.
1: Další důvod šáhnout po tom telefonu teďka, že jo?
0: Přesně, teďka se omlouváme, ale opravdu na něj šáhnout musíte. Tak těšíme se na vaše zprávy, na vaše vzkazy. Teď vám letí další hity. Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside na Hit Radio. Hezké

0: Alvaro Soler. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, minutu po čtvrt na devět na Hit Rádiu. Průměrný člověk zkontroluje mobil 96krát za den, to nám dává poslední výzkum. A my jsme se tady tak s Davidem pustili do debaty. Snažíme se přijít na to, co jsme dělali dřív na zastávkách, co jsme dělali v čekárnách, když mobily nebyly, jak jsme zaháněli tu dlouhou, nudnou chvíli. Dneska to jednoduchý, vytáhneme mobil a scrollujeme. Ale jak to bylo dřív? Na to jsme se vás ptali, píše třeba Terka. Ahoj, před 20 lety mi bylo 15 a to jsem se prohlížela v čekárně časopisy. A před 30 lety mi bylo 5 a to mi mamina nosila sebou k doktorovi nějakou hračku nebo časopis, abych se mohla zabavit. Ty hračky, co byly v čekárnách, si pamatuju, že jsem musela nechat být, abych nesebrala nějaký další bacil. Mějte se fajn, zdraví Terka. Taky tady máme zprávu od Janči. Ahoj, zdravím do rádia. Je mi sice 30 a narodila jsem se před 30 lety.
1: To tak bývá.
0: To jasně. Ale i tak si pamatuju dobu, kdy jsme neměli mobily, sociální sítě ani všechny ty dnešní vymoženosti. A víte co? Četlo se úplně všechno. Já osobně jsem četla vše, co jsem viděla okolo sebe, prohlížela jsem si obrázky na zastávkách, četla obaly od potravin, letáky, časopisy a dokonce i čistící prostředky na WC. Vždycky jsem si něco našla. Dnes mají děti všechno hned na telefonu, ale tehdy nám stačila fantazie a obyčejné věci kolem nás a možná právě proto jsme uměli víc vnímat svět kolem sebe. To píše Janča a potom se podepisuju.
2: Jeden můj kamarád si dodneška pamatuje, jak se maďarsky řekne používat proti lupům, protože to bylo na etiketě nějakýho šampónu. Ano. A dodneška si to pamatuje, protože to prostě dlouhý chvíle čet.
0: To se četlo, tam bylo vždycky novošť, jo, nebo uj, to je možná maďarsky, jakože novinka, něco takového taky přečtený. Při zasežený oči vypláchněte vodou, vy přesně víš, jak dlouho to máš vyplachovat, jo. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na první od Moniky.
3: Ahoj, no tak samozřejmě, kdysi dávno v 80. 90. tak se na zastávkách zásadně bavili kluci, balili se kluci, sedělo se na klandru, vysílali se vyzývavé pohledy, no a pak už to šlo samo.
0: A dneska se tomu říká Tinder.
2: Mami, co to je balit?
0: Máme tady hlasovku od Marie.
4: Dobré ráno, ahoj všem, tak já sama za sebe musím říct, že já jsem prostě chodila s Walkmanem. Walkman, pak nástupce Discman a jinak knížky.
0: Knížky. Já když dneska vidím někoho s knížkou, tak ho opravdu obdivuju, protože za mě je to borec.
2: Kdo vytáhne
0: v dnešní době knížku a nevytáhne telefon, opravdu klobouček, taky tady je hlasovka od Veru.
5: Krásné, dobré ráno do rádia. Já si vzpomínám velice dobře, protože jsem knihomolka, tak sebou ještě stále všude nosím knihu a spíš než po mobilu se snažím sahat po ní. Ale vidím to jako dneska, když jsem obíhala celý zastávky, dívala jsem se na rozpisní z mých řádů, ve vlaku jsem počítala sedadla a opravdu už jsem z nudy nevěděla co, takže jsem i počítala různý barvy aut vlaku. A nejvíc času jsem asi trávila se svojí hlavou a ve svojí hlavě. A bylo to strašně super. Vlastně bych ten telefon asi nejradši odložila a vrátila se k tomu, co jsem dělala předtím. Každopádně vám přeju hezký den a mějte se.
0: S tím souhlasím, no, je pravda. Já jsem říkal, že jsem si nemohl vzpomenout na to, co se teda dělalo, co jsem dělal já, ale přesně, jízdní řády. To člověk stále ještě u těch otáčecích, jak to bylo na takovém tom válci, si pamatuješ, Davide.
2: Jasně.
0: Tak to mě bavilo moc. A máme tady ještě, pojďme na závěr, hlasovku od našeho Tomáše.
6: Ahoj, tady Tomáš. Co já jsem dělal v těch devadesátkách třeba, nebo i v roce 2000, nevím, 1, 2, 3, když ještě to nebylo tak moc rozšířený ty telefony, tak si myslím, že třeba na zastávce, když jsem čekal na MHD, tak jsem čuměl prostě po buchtách. Po pořádných buchtičkách. Bokouk jsem, jak vypadají, jaký mají přednosti a tak. V čekárně zase, když jsem čekal doktora, tak jsem zase projel časopisy a letáky. No a když nebyly třeba na zastávce buchtičky, tak jsem koukal na různý letáky, co tam byly nalepený, kde se co, kde hraje, nebo...
0: Přesně.
6: Nebo tak, no. Tak zatím, čau.
0: Přesně. Já bych chtěl buchtičky se šodu, jak se o tom baví normálně dneska k obědu. No tak můžeme to zkusit hromadně dneska i my všichni, když budeme někde čekat v čekárně nebo na zastávce, třeba se s někým jenom tak popovídat. Hit.
7: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
8: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz
9: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
10: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
11: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvimilek.cz.
15: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase Opava Krnov v Brumovicích v Opavské ulici bourala dvě auta a na průjezdu Bílovcem v Dukelské ulici taky bourala dvě osobní vozidla. Zdržení je minimální, ale dejte pozor.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: 29. Tohle je Adele na Hit Rádiu. Krásné ráno, díky, že posloucháte. S vámi Michal a David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Ve Spojených státech by se mohlo blýskat na lepší časy. Tamní úřady umožnili předepisovat přelomový lék proti rakovině slinivky. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv nyní umožnil jeho podávání prvním pacientům ještě před definitivním schválením. V Edenu padnul první doživotní trest. Slávia potrestala jednoho z fanoušků víkendového incidentu, při kterém předčasně vtrhnuli na hrací plochu. Představitelé klubu v identifikování výtržníků pokračují a další tresty budou následovat. Češi závěr přípravy na hokejový šampionát nezvládli. V posledním duelu před šampionátem prohráli se Švýcarskem vysoko 6-1. Připomínám, že mistrovství světa startuje už tento pátek pro Česko zápasem s Dánskem.
0: Už v pátek začíná hokejový svátek. Myslím si, že to uteče tenhle týden. Ač je teda delší než ty dva předchozí, protože byly čtyřdenní pracovní pro většinu z nás. Tak teďka máme motivaci se na něco těšit.
2: Je to tak. Už v pátek to všechno vypukne.
0: Už je čas nakoupit vlaječky na zrcátka aut, nebo ještě ne?
2: Ještě bych počkal do čtvrtfinále.
0: Dobře, počkejme. Nicméně asi nás čeká o něco klidnější podívaná oproti třeba, nevím, českému fotbalu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Takhle zní pondělní Hitrádio snídaně šampionů v 8.36 Huntrix Golden. Krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli vám někdy váš potomek poslal nějakou vtipnou nebo šílenou SMS-ku, protože pokud je odpověď ano, tak nám ji pošlete na web Hitrádia a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. Dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je ta týdenní výhra, kterou každý týden vyhraje jeden z vás a mimo to každý den vyhráváte taky denní výhru a tou je karetní hra Surikarty. Tak nám napište na web Hitrádia nějakou šílenou SMS-ku, kterou vám poslali vaše děti, ať můžete vyhrávat. No a tu denní výhru, karetní hru Surikarty vyhrává Barbora, která teda samozřejmě dále pak soutěží i o tu hlavní cenu a SMS-ka od jejího syna zněla: mami, můžu být dnes výjimečně do 9 doma, zítra bych za to doma uklidil. Tak něco za něco, že? Tohle předplatný, jak by se to dalo nazvat, že něco v budoucnu udělám, znám teda osobně velice dobře. Fungovalo to. Tak detaily podrobnosti k soutěži s Tesco Mobile najdete na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
5: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
6: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Don't put the blame on me.
1: Tohle jsou songy pro lepší ráno.
0: Don't put your blame on me.
1: Rag & Bone Man. Human, 8:45, něco málo k tomu, ladíte Hit Radio, krásné ráno. Zásadní informace, zpěvačka Shakira se vrací na fotbalový trůn. Opět si vzala na bedra oficiální hymnu mistrovství světa ve fotbale a tak 16 let starý song Waka Waka nahrazuje píseň Die Die, která oficiálně vyjde už teď ve čtvrtek. Na internetu najdete jenom krátké útržky, ze kterých je už ale teď jasný, že to bude hit. Připravený na ukázku? Tak jdem na to.

Dajdaj. Naši gol Dajdaj, no tak to je jasný, tak tohle je nová Shakira, song Dajdaj, který vychází už teď ve čtvrtek a mimochodem v krátkém klipu, který k tomu taky už je venku, vypadá Shakira ještě víc sexy než ve Waka Waka, je to prostě vlčice. No tak nový song Dajdaj připomínám ještě jednou, na ten se můžete těšit už ve čtvrtek a rozhodně i tady ve vašem playlistu na Hit Radio. Co pro vás chystám teď, než se v 9 rozloučíme, Panic at the Disco a taky tohle už možná poznáváte, Lady Gaga, Abracadabra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 57, Panic at the Disco na Hit Radio
1: a zvládli jsme to. Naše pondělní tříhodinovka je za námi. Dneska jsme hráli v oslabení, Jasmin měla volno. Zítra bude tým kompletní, Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. No a samozřejmě nejvíc rádi budeme, když se zítra zastavíte i vy. Budeme tu klasicky o čestě.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak zvládněte pondělí, mějte se prýma, opatrujte se, ať se vám daří a zítra ráno v 6 tady. Pa!
2: Hit Radio Zlín. Máme srdce, které hraje pro východní Moravu. Které hraje pro východní Moravu. Jsme Hit Radio. Hit Radio Zlín.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na dopravní nehodu, která je v řešení v Lužné. Je tam havarované vozidlo a je tam kvůli tomu zřízený kyvadlový provoz. Havarovalo se taky u újezdu, tam to bude ještě tak na hodinu. Motorka tam se nabourala. Přátelé, nebezpečná překážka u obce Zářící, u Kroměříže, pozor, je tam na vozovce nějaký předmět, tak projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
10: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Jarní počasí si dá pauzu. V týdnu nás čeká hlavně zatažená obloha, srážky a občas se objeví i bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. Zítra čekáme výrazné ochlazení, vrátí se přízemní mrazíky a na horách může sněžit. Ve druhé půlce týdne se má postupně oteplovat. Zlínský kraj dá letos na rozvoj venkova přes 42 milionů korun. Podpoří 66 projektů. Peníze pomohou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství nebo zázemí pro každodenní život. Na Tenerife evakuovali loď s Hantavirem. Za první den plavidlo opustilo 94 lidí. Dalších 24 osob se vylodí dneska a 34 zůstane na palubě, aby s lodí odpluli do Nizozemska. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Ve výběru Radima Rulíka je taky jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák. Chybí naopak David Pastrňák.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
3: Aktuálně jsme na 16,5 stupních. Přátelé, dneska bude zataženo, čekají nás i přehánky a v pozdějším odpoledni dokonce můžeme očekávat bouřky.
2: Hit Radio Zlín.
3: Krásné ráno, máme tady pondělí. Mně to přijde úplně neuvěřitelné, protože před chvilkou byl čtvrtek, prodloužený víkend před náma, no a jsme zase tady. No nevadí, uděláme si to hezké hned z kraje, přátelé. Budeme se bavit například o pálení žáhy, protože vím, že to některé trápí. No tak si řekneme, co za to může kromě jídla. Jedeme na to.

Welshly Arms, Legendary, tak takhle začínáme ráno na Hit Radio Zlín. Pořádná dávka superhitu a ještě k tomu je dneska den Sněz, co chceš. No, já vám to přeju, ale já jsem včera paradoxně učinila takový zásadní krok, protože je to přesně rok zpátky, co jsem shodila, teda co jsem si zlomila nohu, ale současně s tím přišlo to, že jsem shodila 10 kilo z těch 20, co jsem předtím přibrala. A já jsem si řekla, že po roce je naprosto ideální jít do dalších 10 kilo. Ano, už mám teďka 2 dny poctivě nachystané krabičky a pro mě to je to, co funguje úplně nejlíp. Vážit si to, mít spočítané kalorie od trenéra nebo výživového poradce, to je prostě pro mě to nejlepší, co můžu udělat, vím to. Protože když chci zhubnout, tak za mě je takový ten freestyle, kdy jednou si řeknu dobře, po 5. hodině nejím, no pak zase najednou jím a no potřebuji v tom mít tenhle ten řád. A už to tak bylo 2x, vždycky jsem zhodila 25 kilo, no a teď tam mířím zpátky. Pozitivní je, že jsem za ten rok opravdu tu váhu udržela, takže jdu opravdu do dalších 10. Ale přátelé, jak to máte vy? Máte něco, co vám funguje? Já nevím, třeba keto dieta, přerušovaný půst nebo nějaká speciální dieta. Dejte mi vědět na náš WhatsApp. Mě to zajímá a já posílám Pink.

0: Rigard, Ride It, Hit Radio Zlín frčí na plné obrátky a na WhatsAppu píše Marťa, protože před chvilkou jsme se bavili na téma hubnutí a Marťa píše: Čau Alžbětko, mě zabírá jedině přerušování půst, jo, to bude asi přerušovaný půst, ale je opravdu důležitý režim, protože pokud jednou jíš po páté hodině a pak zase nejíš, tak už je to zase nepravidelná strava a člověk hubnout nebude. Držím palce, na vážení potravin bych neměla nervy. Zahrajte mi Imagine Dragons, prosím, do štípy. Marti, za chvilku ti poletí Imagine Dragons do uší, já tě obdivuju, protože já když jdu večer před kinem s přítelem na večeři, tak určitě nehrozí ani přerušovaný půst, ani krabička v tašce. Tudíž si říkám, že radši pojedu napřímo krabičky, každý den poctivě a občas to čítnu. Jednou za týden. Tak já to znám, každý samozřejmě tak, jak mu to vyhovuje. Mějte krásný den, jedeme dál za chvilku.
1: Krbová kamna z Frišťáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: První probuzení.

0: 20% na vše. A pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
1: Gap. Individual style for every generation.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Miley Cyrus, Hit Radio z s vámi, tak je Alžběta. A přátelé, když máme tu hočku tak trošku o jídle, co si tak něco říct o pálení žáhy? Protože většina z vás, z nás si to pojí vždycky s tak jako s pizzou o půlnoci, nebo nějaké hodně tučné nebo překyselené jídlo, nebo taky třetí kafe za den, ale údajně podle odborníků to nemusí být problém jenom v jídle. Zapálením žáhy může stát taky stres, málo spánku, dlouhé sezení, anebo třeba špatné držení těla. Takže pokud vás pálí žáha i po salátu, tak to možná není problém v tom rajčitě, ale v tom, že už třetí den jedete na 4 hodiny spánku a existujete jenom na nervách a na kafíčku. Jo, tak to je, teď si o tom píšu zrovna s mamkou, kterou zdravím, a je to tak, všechno souvisí se vším, jde to ruku v ruce, jak jste spokojení, jak žijete, jak spíte, takže já vám přeju, ať se to krásně všechno letos sjednotí. Máme dneska zase zataženo, takže můžete si to doma třeba začít zapisovat a až bude sluníčko, tak můžete vyběhnout ven. Pokračujeme dále, DJ Semi a You Know, tak to je hitovka, která je takovou adaptací na velice známou věc Heaven.

Michael Schulte a do konce hodiny ještě Eva Farná, Coldplay, také One Republic na Hit Radio Zlín a přátelé, určitě máte za sebou o víkendu návštěvy různých památek a vystáli jste si nejednu frontu. Ale tomu je teďka konec, protože ve Zlíně spustili online prodej vstupenek na další dvě hodně oblíbené místa, a to je Hrad Malenovice a taky do Baťova mrakodrapu, takže naprostý ideál, můžete plánovat o 106 a hlavně proto, že ty kapacity jsou o víkendu dost omezené, takže to máte v kapse. Za chvilku pokračujeme.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mira,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz. Pipit.
11: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.
14: Hit Radio. Žijí příběh z Leporella.
15: Skládám stránku ke stránce.

0: minuty 10 hodin, tak se jdeme podívat, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Od Starého Města do Kunovic probíhá čištění uličních pustí, tak pozor na pracanty po cestě. Uzavírka konkrétně uzavřená, zpevněná krajnice je na D1, trasa Praha Říkovice. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýlmotor.cz.
9: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Pozor na další fintu online šmejdů. Podvodníci se nově zaměřují na lidi hledající brigádu nebo přivýdělek. Na pracovních portálech lákají na testování bankovních aplikací, za což jim slibují přivýdělek v řádech tisíců. Policie upozorňuje, že lidem hrozí zapojení do podvodu. Přes 600 mladých talentů ze základních uměleckých škol ze Zlínského kraje se ve Zlíně představí na festivalu Zuška, Zuška. Zahrají kapely i orchestry složené z žáků několika škol jen pro tuto příležitost. Veřejný prostor o zvláštní pouliční galerie a workshopy. Festival se bude konat 17. května. V Mexiku zkrátili školní rok o měsíc a kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Stěžují si hlavně rodiče. Tamní minister školství odůvodnil krok silnou vlnou veder a taky konáním fotbalového šampionátu. Rodičům ale podle kritiků vládního rozhodnutí chybí čas se na novou situaci připravit. Tenistky Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková postoupily do osmifinále turnaje v Římě. Bartuňková senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou. Plíšková pak zdolala Němku Lauru Ziegemundovou. Do osmifinále už dříve prošla i Linda Nosková.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Aktuálně 17 stupňů, teploty dneska porostou ještě o 2 stupně, ale bude celý den zataženo. Za hodinku přijdou i přeháňky a v odpoledních pozdějších hodinách nás čeká i bouřka.
10: Hit Radio Zlín.
0: Přátelé, za chvilku si budeme povídat o jedné soutěži, protože žijeme Zlínský kraj, tak poslouchejte, potřebujeme vás. Start

Mark Amber, krásná ověřená hitovka z éteru Hit Radia Zlín, s vámi Alžběta Kolečkářová. A představte si, že před 214 lety se poprvé tančil valčík. Ale protože se při něm drželi partneři moc blízko, tak byl považovaný za nemorální, až dokonce hříšný. Tak přátelé, tohle zkuste dneska někomu říct a normálně se bude hlasitě smát. V dnešní době tverkování a tanců na podpatcích, no, mě teda zajímá, co je podle vás dneska hříšný tanec, nebo nějak společensky nepřijatelný. A nebo mi klidně napište cokoliv jiného podle vás nemorálního v dnešní době. To bude docela těžké, ale pro někoho je to třeba odposlech v MHDčku, pro někoho určitě ananas na pice stále, anebo když sníte kolegovi jídlo z ledničky v práci, dejte mi vědět, já posílám Miráje.

soutěž, tentokrát o akreditace na Zlín filmový festival. Já jsem se zrovna teďka dívala na program, je to boží, samozřejmě v kině Golden Apple Cinema spousta variací pro děti a každý večer samozřejmě spousta zajímavých filmů pro dospělé. V parku Komenského to bude žít, bude to žít na zámku ve Zlíně, budou koncerty jak na náměstí, tak v parku v Sadové. A letos to nabídne opět desítky filmů z celého světa, budou tam i známí hosté, koncerty, jak už jsem říkala. No, takže žije to tam a my chceme od vás tento týden tipy na nejlepší letní kino ve Zlínském kraji. Vaše oblíbené letní kino, kde je nejlepší atmosféra podle vás a promítačky u vody nebo třeba někde v parku? No, tak pište nám na náš WhatsApp 601 13 13 05 a akreditačky můžou být vaše. Potkáme se tam. Za chvilku pokračujeme. Jerry Halliwell a nebo taky Ed Sheeran.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak...

0: 60 tisíc kilometrů a to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět skrotit.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
4: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
5: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
4: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran, velký oblíbenec, to je prostě ověřená věc. Přátelé, Hit Radio Zlín jede dál. Teď si dáme hitovku od Činasky každý ráno. Já myslím, že Činasky patří k těm kapelám, které vlastně v průběhu posledních minimálně dvou dekád opravdu září na české scéně. No a my samozřejmě záříme v každém období, ve dne i v roce. A máme pro vás od 18 hodin klasicky dneska Hit Radio Classic, ano. A tam najdete opravdu to nejlepší, co se týče všech dekád z 80., 90., milénií, anebo taky z té současnosti. Takže teď si dáme Činasky právě jako ochutnávku, protože to je toho opravdu důkazem.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Ladíte Hit Radio Zlín, za chvilku pokračujeme v playlistu. Shabuzy, Lana Del Rey, taky Linkin Park. A přátelé, v Kunovicích je teď novinka, taková atrakce skoro. A není to kolotoč, ani stánek s langošema, mají tam takový takzvaný poeziomat. Mluvící taková trubka, ze které zní folklor, vyvolávky z Jízdy králů, lidovky, anebo třeba hlas Josefa Abraháma. Stačí si tam kliknout na co chcete, za mě super nápad. A taky co je víc moravského než folklor. Za chvilku pokračujem.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
11: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
10: Fakt?
11: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
10: Tak jedeme.
11: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
10: Kdo na to jde
11: od lesa, koupí auto od Esa.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa,
12: Mirá,
13: Rybičky,
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů,
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Tomáš Klus,
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival,
13: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
16: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
17: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: a Bruno Martini a Ziva Hear Me Now. Máme 11 hodin 2 minuty, jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně jezdíte bez nehod. Jenom pozor na zdržení při průjezdu Starým Městem a Kunovicemi. Probíhá tam čištění uličních vpustí. Uzavírka, konkrétně uzavřená zpevněná krajnice, je na D1 trase Praha Říkovice. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
5: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
6: Na tuhle muziku se vůbec nedá tancovat.
7: Kamenictví Gerhard. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz.
8: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
9: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.

0: Din, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Vláda dneska projednává výdaje na obranu. Kabinet má představit výsledky plnění závazků vůči NATO za letošní první čtvrtletí. V souvislosti s obrannými výdaji má vláda jmenovat do funkce zmocněnce Jakuba Landovského. Informuje o tom server i dnes. Ve Starém Městě si děti v sobotu 16. května vyzkoušejí více než 20 sportovních aktivit. Při akci nazvané Sportuj 26 jim to umožní sportovní kluby a spolky z regionu. Děti si budou moci odnést i přihlášku do oddílu, který je zaujme nejvíc. Sportovní festival bude ve sportparku Rybníček. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi. Stav ženy, která byla mezi 5 evakuovanými do Francie, se v noci zhoršil. O šíření nákazy informovali dříve i americké úřady. V NHL se dařilo našim brankářům. Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v nedělních zápasech playoff vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2-1. Anaheim s Dostálem v brance porazil Vegas 4-3 a srovnal sérii na 2-2.
1: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
2: Aktuální teploty 17,5 stupňů. Budou teploty teď klesat, protože za chvilku už můžeme očekávat přehánky. V maximech dnes 18 a kolem 16. hodiny přijdou lehké přehánky a bouřky.
3: Hit Radio Zlín.
2: Nový Star Wars a taky Zlín Design Week. Potom bude příští hodina. Teď to rozjedem. Black Eyed Peas.

Mandraže, Hit Radio Zlín, tak je Alžběta ještě do konce hodiny. A včera byl den matek. S tím samozřejmě netradičně přišlo i věčné srovnávání generací. A je to o tom vlastně, že si říkáme, jak v tamté době děti běhali venku sami, jak nebyly nosítka a tak dále a tak dále. Jenomže odborníci připomínají, že v každé době maminky milovaly svoje děti stejně, jenom to prostě dělali jinak. No. Dneska je to hlavně o monitorech dechu, biovýživě, taky ten čas u obrazovek, co si budem povídat. No a dřív se zase jelo podle přísného režimu, aby hlavně nezlobili a muselo se jíst, co zrovna bylo. Každá doba má svoje, já myslím, že je to tak možná i dobře. Tak trošku té nostalgie posílám i tak Global DJs, What a Feeling.

0: Red Hot Chili Peppers. Tuhle hitovkou jsem dokonce zpívala kámošce na svatbě jako první tanec, takže ano, i na Hit Radio Zlíny máme po oblibě. Za chvilku Miles Smith, taky David Guetta a přátelé, ve Zlíně bylo zase vidět, že design není jenom hezká židlička za 20 tisíc, ale na Zlín Design Weeku totiž vyhlásili vítěze mezinárodní soutěže Best in Design a hlavní cenu získal projekt Flow, který pomáhá s včasným odhalením znečištění vody různýma ropnýma látkama. A do soutěže se přihlásilo letos přes 670 mladých designérů z celého světa, což není málo. A je fakt, že takové věci můžou opravdu něco změnit. Za chvilku pokračujeme.
1: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
2: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček-reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček-reality.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: levnězčiny.cz.
1: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

David Guetta a Alphaville s Abu Max. No přátelé, jak se tak venku dívám, tam už fičí, už to tam poprchá, no nevadí. Nicméně dobré zprávy jsou na obzoru, protože Star Wars se vrací do kin, takže fanoušci už začínají slyšet o imperiální pochod při cestě do práce, a to je mi úplně jasné. Ale po 7 letech se opravdu vrací nová filmová kapitola, ano, filmová kapitola ságy, a objeví se znovu na velkém plátně už v květnu, takže už tento měsíc. Takže já jsem na to docela zvědavá, co by máte rádi Star Wars. Já jsem to vlastně ještě nikdy úplně neviděla, možná nějaké ty první díly, ale vím, že mě to čeká, protože ano, má drahá palovička, ta to má projité úplně celé, takže možná k ním patříte taky, tak hlavně myslete na to, nový díly na cestě. Jedeme dál. Teď si dáme opravdu hitovku, která je úplně přímo do tohoto počasí. Avril Lavigne. A je tovka I'm With You, která nám samozřejmě bude evokovat ty milénia opět.

0: Kdo by to byl řekl? Mikolas Josef, opravdu tohle byl on, naprostá světová kvalita, hitovka Ferrari. Přátelé, dneska se s vámi loučím. No, moc se mi nechce, hlavně do té zimy, ale zítra se zase uslyšíme od 9 do 12. A já tady mám pro vás do konce hodiny i tuhle hitovku. Teddy Swims, tak si ho užijte, potom taky Blink 182 a nebo Lania. Tak mějte krásný zbytek dne a zítra čau.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Česko Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýlmotor.cz.
3: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky ze světlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Na pražských silnicích je relativní klid, v centru metropole projíždíte s nárazovým zdržením a platí to také pro pražský okruh od sjezdu z D1 směrem k letišti na úrovni Jesenice nebo na úrovni Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
3: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
2: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
4: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
5: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Od 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
0: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zasáhnou silné bouřky, výstraha platí pro dnešní odpoledne a noc na zítřek. Sformují se v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech a to kolem 17. hodiny. Budou pak dál postupovat k východu. Hrozí při nich zatopení podchodů, sklepů nebo rozvodnění malých toků. Škody může způsobit také silnější vítr. Pokračuje oprava 6-kilometrového jízdního pásu dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svými Slicemi. Práce postoupily do pravého jízdního pruhu, doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
8: Proto je teď uzavřený exit 10 ve směru na Prahu pro sjezd i nájezd. Řidiči mohou využít sousední exit číslo 14. Na dálnici je doprava vedena stále v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru, ovšem jsou zúžené a je tady 80.
0: Opravený úsek půjde do provozu nejpozději do konce května. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Teď ještě pohled k nám. Senioři na Praze 14 mohou nově využívat speciální taxi. Usnadní jim dopravu k lékaři, na úřady nebo na nákupy. Za jednu cestu zaplatí 50 korun, jedna doprovázející osoba je zdarma. Služba Senior Taxi je určena lidem starším 70 let s trvalým pobytem na Praze 14. Funguje od pondělí do pátku od 7 do 15.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Odpoledne v Praze a okolí oblačné, místy polojasné, přidat se může přeháňka nebo dokonce k večeru i intenzivnější bouřka. Maximální teploty kolem 21 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je to tady, po víkendu se nám vrací opět srdcovky, ovšem po retro víkendu, takže vlastně pokračujeme tam, kde jsme včera v 18 hodin skončili. 12 hodin 2 minuty, přeju vám taky dobrou chuť k dnešnímu obědu a my se společně opět vrátíme do doby, kdy jste museli rodiče žádat o peníze na kredit, abyste mohli napsat někomu SMSku a zároveň jste si také hráli s vašimi oblíbenými hračkami, jako například Tamagotchi. Mimochodem viděl jsem, pořád se to prodává, to je neuvěřitelný. No, tak možná dneska můžeme zavzpomínat na legendární hračky, které jste měli jako děti. Uvidíme. Každopádně, na co zavzpomínáme 100%, tak to jsou 90. Teď aktuálně No Mercy, rok 1997.

0: Cooper si Please Don't Go a 90 na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Please Don't Go, prosím nechoď. Si říkám, jak se ty partnerské vztahy občas jako mění. V pubertě to bylo prosím nechoď a teď v dospělosti je to občas prosím jdi už. 12.07, máme za sebou první srdcovku, pokračujeme s tou další. Je pondělí, jak to zvládáte v práci? Dneska. Na pohodu? A nebo máte takovýto typický pondělí? Jo, typický, dobře. Jestli se to na vás už od rána valí a je to jedna jobovka za druhou a máte pocit, že to snad už dneska ani nepřežijete, no tak možná je to tak. V tom případě je tahle srdcovka jenom pro vás. Dario G, rok 2003 a jmenuje se Ráj už je blízko. Heaven is a closer. Já mám pocit, že v pondělí to vždycky máme, všichni pocit, že už to máme za pár.

0: Posloucháte Hit Radio ve čtvrt na jedno odpoledne. Tohle byl Glenn Medeiros.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Mimochodem zpěvák, který je přesný prototyp kluka z Plakátu, jo? Ten se narodil proto, aby byl v pravíčku na dvou straně a visel ve vašem pokojíčku na zdi. Vybavíte si ještě plakáty, který jste měli ve vašem pokoji vylepený na zdi? Který to byly? Kdo byl váš hudební idol, co potom strhnul omítku ze zdi, když jste ho při stěhování odlepovali? Dejte vědět na 777-937-777. Můžete psát zprávy nebo klidně posílat hlasovky. Chci vědět, jaké plakáty jste měli vylepené ve vašem dětském pokoji. Jo, schválně. Já jsem tam měl tenkrát Guano Apes a Pamela Anderson. To tam zůstala asi do 17. No nevadí, to už je jiný příběh.

0: Smokers, jeden skvělý mají společně s Coldplay. A tenhle je z Holsy. Pátá srdcovka na Hitrádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ptal jsem se vás, abyste si, nebo respektive, ptal jsem se vás, jaký jste měli plakáty ve vašem dětském pokojíčku a chtěl jsem, abyste zavzpomínali a děkuju za zprávy, které posíláte a to včetně hlasovek.
2: Ahoj Jirko, no tak my jsme mali doma plakát Samra Isu v době Superstar, v reálnej, teda tej životnej veľkosti a potom sme mali asi cez 80 plakátov z kapely Tokyo Hotel a teda nestiahovali sme sa, ale časom sme ich zlepili. Pozdravuje Katka.
0: Dobrý, jako 70 plakátů Tokyo Hotel chápu, ale teda Summer Isa v životní velikosti, to mě trošku vyděsilo, nebudu lhát, co tady máme dál. Ahojky, já jsem spala nahoře na poschodovce, takže předpokládám taková ta planda, že jo? A celé mé horní patro bylo vylepeno zpěvákem jménem Gil. A není nic nádherného, než se vzbudit a vidět jako svou první platonickou lásku právě jeho. Zdraví Lucie. Zajímavý. Tak říkám, což jenom ta Pamela teda na tom plakátě u mý postele viděla. No, nevadí. Poslední. Ahoj, měla jsem pod zrcadlem obrovský plakát potetovaného Robbieho Williamse s odhaleným pupíkem. A byl tam fakt dlouho. Nevím, kde skončil a doufám, že ho ještě jednou najdu. Kamča, díky moc za všechny zprávy. Tak já si říkám, tak já bych vás mohl vrátit úplně přesně do toho vašeho dětského pokoje. Je před námi srdcovka na přání. Pište mi dál na 777-937-777, jaké kapely, zpěváky nebo zpěvačky jste měli na plakátech ve vašem pokoji. Jeden vybereme a ten zahrajeme za chvíli tady na Hitrádiu. Srdcovce na přání.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Myslete na budoucnost.

0: tisíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
1: Pipit.
7: Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Další jeden z nejlepších duetů letošního roku, Lady Gaga, Bruno Mars, 12.35, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A posloucháte srdcovky, s váma taky Jirka Pelnář a jdeme do vašeho pokojíčku. Dneska vzpomínáme na plakáty, který jste tam měli. Tohle taky hezký. Já jsem ve svém dětském pokoji měla velice zajímavou směs. Byl tam Rasmus, Tokyo Hotel, Avril Lavigne, Leoš Mareš, Spice Girls a tak různě. A brácho tam měl zase tuningový káry, který mě naštěstí nechal vždy vybrat, který se mi líbí. A na dveřích, jelikož jsme měli skleněnou výplň, kterou jsem ve 12 letech poskočila, to jsme v padaláku měli taky. Taky jsme ji rozplákali se ségrou. Tak jo, tady, tak mám památku na ruce ve formě jizvy, tak potom tam byl plakát kina na film Anaconda. Díky moc za zprávu. Další. Já jsem měla polepené všechny stěny a když to vypadalo, že začnu lepit na strop, tak jsem se vdala a všechno šlo pryč. Nejvíc pro mě ale byly Smokey a Bee Gees, jejich plakáty jsem si nechala doteď. To je krásný. Co takový nějaký tady jako fantastický přiznání. Ale tohle mě baví hodně. Já tam měl před 30 lety podepsaný plakát Dády Patrasový i s žížalou Julií. Zdravím, David. No tak Davide, to chtělo sebrat jako pořádný kus odvahy. Tak jenom pro tebe teďko, na chvilku.
3: Chytila jsem na paze
0: Tak a stačí. Pojďme si dát srdcovku na přání. Říkal jsem, že vyberu jeden plakát a ten tady mám. Ahoj, já jsem měla nejoblíbenější Natálii Oreiro a bratrovi jsem přelepovala Pamelu Anderson. To je strašný. Ale zároveň je to Sofína volba. V mý pubertě obě dvě byly jako fantastický teda. No a tím pádem si dáme Natálii Oreiro, Divokýho anděla, Cambio Dolor. Češtině vyměním bolest za svobodu. To je vlastně docela trefný od holky se zlomeným srdcem, co pracuje jako služka. Tady je, na Hit Radio.

0: Ty bude 3/4 na 1, posloucháte Hit Radio a pondělní srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou zase zítra v pravé poledne. Dneska tak opět zaznělo 6 krásných hitů a zároveň jsme vzpomínali na to, jaké jste měli plakáty ve vašem pokoji. Takhle, plakát v pokoji je jedna věc, ale když jste tam měli ještě sourozence, tak pak to byla bitva o každý kousek holé zdi. Důkazem, tady mám ještě 2 zprávy. My jsme to měli se ségrou napůl, ona Hanson, Kelly Family, já Lunatic a Chaos a nejstarší ségra Ozzyho. Nádhera. Dokonalý. Ahoj, tak já měla Nenu, Limala a Elán a na něm byl ten jazyk, znak, a když měl brácha horečky, tak se ho bál, no a máma mi ho strhla. Zdraví Jana. Ty rodiče, no jsou věci, kterým prostě jako nikdy nezapomeneme. A jsou věci, které jsou posvátné v tom pokoji. A plakáty na zdi, tak to byly jedny z nich. No, tak uvidíme, jak se my jako rodiče pochlapíme, až ty naše děti si ty plakáty budou vylepovat. Pokud se to teda vlastně ještě v 21. století dělá. Za chviličku na Hit Radio. Benson Boone a jeho Beautiful Things. V 1 hodinu zprávy a pak pokračujeme v dnešní pondělní krasové jízdě. Tak buďte s náma.
1: Hit Radio.
3: Zlínský kraj, to nejsou jenom města na cedulích.
4: To jsou místa, kam se vracíš.
3: Lidi, které znáš.
4: A věci, na které jsi hrdý.
3: Na Hit Radio Zlín.
4: Žijeme Zlínský kraj.
3: Celý měsíc budeme hledat to nejlepší z našeho regionu.
4: Kam si jít zaběhat?
3: Kde vyrazit do letního kina?
4: Kam se chodíš v létě ochladit, nebo kde to prostě žije?
3: Zapoj se i ty na hitradiozlín.cz a vyhrávej lístky na ty nejlepší festiáky ve Zlínském kraji.
4: Žijeme Zlínský kraj.
3: Celý květen na Hit Radio Zlín.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: No proto.
5: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás!
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju!
5: To my děkujeme.
1: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Všude dobře? Domo nejlíp! Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz

0: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D55 se z Hulína na Otrokovice auto srazilo zajíce. Za odpočívkou Kurovice tak projíždějte opatrně. Od zítřka nás čeká omezení v Koryčanech. V ulicích Příční a Masarykova se bude kvůli opravě inženýrských sítí jezdit jenom jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry West, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni West a zažen stres.
3: Westzlin.cz.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. Gerhard.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V prvním čtvrtletí roku se v českých hotelech a penzionech zvýšil počet zahraničních, ale i tuzemských hostů. Ukazují to čísla, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, za který hovoří Roman Mikula.
14: Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 4,4 milionů hostů. Meziroční růst o 5,2% byl podpořen jak počtem příjezdu domácích, tak i zahraničních hostů.
13: Zdaleka nejvíce turistů k nám přijelo z Německa, za nimi pak s odstupem následovali hosté z Polska a Slovenska. Právo volit obecní zastupitelé by podle opoziční TOP 09 měli mít už 16-letí lidé. Snížení věkové hranice prvovoličů pro obecní volby navrhuje strana v novele, kterou obdržela sněmovna. Současná hranice podle TOP 09 neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života a jejich schopnost podílet se na demokratickém rozhodování. Zpěvačka Dua Lipa žaluje Samsung, tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů a jako odškodné požaduje nejméně 15 milionů dolarů. Společnost Samsung se k žalobě zatím nevyjádřila. Teď ještě pohled k nám.
0: Náš východ Moravy stále víc láká zahraniční turisty. V prvním čtvrtletí letošního roku jich do Zlínského kraje dorazilo o 17% víc než ve stejném období loni. Nejčastěji jde o Slováky, často k nám ale přijíždějí taky lidé z Polska, Německa anebo Rakouska. Přibylo nám to ale i českých turistů a taky to strávili více nocí.
15: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Na východě Moravy konečně prší, večer se ale můžou objevit i silné bouřky s přívalovými srážkami a může to dělat problémy. Dnešní maxima 17 až 21.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
16: Hodinku popolední pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty, je pondělí, teď už to půjde dobře. Začínáme tu druhou kratší polovinu pracovního dne. Už máte to nejtěžší za sebou. Teď to bude opravdu jako po másle. A navíc, tento týden tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát v čase mezi 12 a 15 hodinou 10 000 korun na nákup a ještě navíc k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Jak na to? To řeknu za chvíli.
3: Hit Radio Zlín.
16: No a k tomu přidáme další hity, který vás provedou tím druhým odpoledním dnem, ne, druhou části odpoledne. Wanted, Walks Like Rihanna právě.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byl Damiano David a já se vás ptám, máte doma malý upíry, co vám denodenně vysávají peněženku? Jo, mít v dnešní době děti, to je drahá sranda, to je pravda. A taky na čase, aby z toho taky konečně něco káplo i vám. Tento týden opět hrajeme na Hit Radio o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a navíc tento týden v pátek přihodím i 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu. Jak na to? Jak to můžete vyhrát? Je to jednoduchý, stačí, když si otevřete ve vašem telefonu SMSky, najdete nějakou vtipnou nebo bizarní zprávu, co vám poslalo vaše dítko a tuhle zprávu přihlásíte do soutěže na webu hitradio.cz. Stejně tak, jako to například udělal Honza, který zároveň dneska získává i denní výhru, což je karetní hra Sury Karty. To je taková speciální hra, kterou dal dohromady jeden odborník, psycholog na rodinné vztahy, abyste se poznali ve vaší rodině taky o trochu lépe a trávili spolu více času. Tak a Honzovo zpráva zní, tati, mám tě rád, i když už seš starožitnost. Au, to bolí. To bolí, ale starožitnost jako lepší než vykopávka. Starožitnosti ty si člověk cení vlastně, že jo, ta je velmi drahá. Jo, může se na to člověk koukat jakýmkoliv způsobem. Každopádně tohle je tedy zpráva Honzy. Díky za to. Honza získává karetní hru Sury Karty. Zítra ráno ve snídaní šampionů uslyšíte další výherce denní výhry, což můžete být právě vy. Ale neznamená to, že pokud vyhrajete denní výhru, že už byste neměli nárok na tu finální výhru. Ne, ne. V žádném případě. Pořád i Honza je ve hře. Pokud vy s námi nehrajete, tak máte smůlu, to je velká chyba. Můžete to napravit, stačí, když půjdete na web hitradio.cz a přihlásíte se do hry. Do pátku pořád máte času dost. Naším parťákem v téhle hře je Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're t-

0: Sigma, Nobody to Love, za 5 minut bude 2:30, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Teď mi pobavila zpráva, kterou poslal Ondra a píše, ta starožitnost, což tím se vracíme k té zprávě, která byla vlastně v předchozím vstupu, kdy tento týden hrajeme o 10 000 a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Tak máte posílat zprávy, co vám píšou vaše děti, jo? A dnešnímu dennímu výherci syn napsal, tati mám tě rád, i když jsi starožitnost. A Ondra na to reaguje, ta starožitnost, to je dobrý. Mě náš malej říká staříku a to mě teda docela točí, protože jsem ho měl v 25. Jemu je 16, mě 41 a fakt si jako stařík nepřipadám. Hrozně mě tím vytáčí. Nevím, po kom to má. Zdraví Ondra. No, Ondro, po kom to asi tak může mít, co? To asi víme všichni, ale na vás to říct nemůžeme nikdo. Ani já. A tak pro všechny naše partnerky, které vždycky mají pravdu a vždycky je všechno ostatní naše chyba, posílám Hugh Granta a Hayley Bennett, tenhle nádherný duet, už za chvíli tady u nás na Hit Radio. Holky, máme vás rádi.
1: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
2: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, nahory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá

0: potřebuje v tu chvíli pomoct.
1: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Jaro začíná v zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

romantiky na Hit Radio ve 13 hodin 38 minut. Hudbu složil, slova napsal Hugh Grant, Hayley Bennett a nádherná filmová píseň, krásný romantický duet. No, i takovýhle věci umíme tady u nás na Hit Radio. Mimochodem, máte u sebe teď mobilní telefon? Podívali jste se teď v posledních pár minutách na mobil? Jo? Je to normální. Dokázali byste si schválně tipnout, kolikrát v průměru se člověk denně podívá na mobil? Jenom tak. Jenom prostě jako, že se koukne, já nevím, třeba kolik je hodin, nebo že se mu náhodou něco nepřišlo. Prostě jenom tak jako zkontrolujeme, kolikrát za den to asi bude. Ano, bude to velmi vysoké číslo. Tak dobře, poslouchejte. Průměrně zkontrolujeme mobil 96krát za den. 96krát se na to podíváme. Takhle, pro mě to není nějak vysoké číslo, pro mě je to dost podobný, jako když jsem doma o víkendu a chodím se dívat pravidelně do ledničky, to je úplně stejný, jestli tam náhodou není něco dobrýho k jídlu. Ale teda, jako když se nad tím člověk zamyslí, tak já si říkám, co jsme dělali, když jsme neměli ty mobilní telefony? Na co jsme se koukali? Co jsme dělali v čekárnách? Ve vlaku? Nebo jenom tak, prostě když jsme jeli jen hádečkem? Nebo v práci? A zase tam nepracovalo tenkrát, ne? Co se asi tak... Nevím, asi si to vygoogluju. Vemu telefon a vygoogluju si, co se dělalo, když nebyly mobilní telefony. Každopádně, pokud máte mobil a posloucháte nás přes mobil, tak tedy dejte volume doprava, namačkejte si to na max do sluchátek, protože tohle vás bude bavit. Tohle je to, co v pondělí v práci odpoledne potřebujete slyšet. Dinoro a Gigi D'Agostino.

0: Nico Santos na Hit Radio. Je 13 hodin a 46 minut. Tohle je hit, který se jmenuje Human Being, to znamená lidská bytost. No a vypadá to, že i papež je jenom člověk a tak to v životě taky nemá jednoduchý. Teď internet baví jeho historka, že mu v bance položili telefon, když se snažil změnit své údaje. Loni krátce po nástupu do úřadu volal do své americké banky, že potřebuje změnit adresu a obnovit nové telefonní číslo. Jo, že nově žije ve Vatikánu. A i když správně zodpověděl na všechny bezpečnostní otázky, tak stejně pracovnice na té infolince trvala prostě na tom, že musí osobně přijít do té banky. A když jí řekl, že nemůže, protože je ve Vatikánu, že je v úřadě a že je papež, no tak mu položila telefon s tím, že na podobné srandičky prostě nemá čas. To jako chcete. Já nevím, ta holka v té Americe, co si asi teďko říká, no? Že až jednou zaklepe na nebeskou bránu, tak snad tam nebudou mít cedulku. Přijdu hned.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péče, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět skrotit.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Divoký byl a síť. Tady u nás na Hit Rádiu 13 hodin 59 minut. Za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na 55. mezi Starým městem a Kunovicemi dnes silničáři provádějí údržbu. Počítejme s menším omezením. Od zítřka nás čeká omezení v Koryčanech. V ulicích Příční a Masarykova se bude kvůli opravě inženýrských sítí jezdit jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
7: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Hey, I'm Dua Lipa.
13: Hi, I'm Lenny Kravitz.
14: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak, příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Reformu péče o ohrožené děti chystá rezort práce a sociálních věcí. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit. Podpořil by je měli také psychologové a právníci. Nový úřad by mohl začít fungovat do 4 let. Ředitelství silnic a dálnic se potýká s novým problémem. Řidiči do kontejnerů kolem dálnic vyhazují nejen běžný odpad, ale také nebezpečné věci, popisuje mluvčí organizace Jan Riedl.
18: V poslední době, speciálně letos na jaře, se začaly v kontejnerech objevovat použité akumulátory ze zahradní techniky. To je věc, která nám přináší poměrně dost velký problém, protože tyto akumulátory se bohužel stávají zdrojem požárů a výbuchů.
17: Například na odpočívce Střechov na dálnici D1 se objevily i akumulátory, které později způsobily požár na skládce. Včelstva přečkala letošní zimu výrazně lépe než loni. Jejich úhyny klesly na 11%, což odpovídá běžné úrovni. Předchozí zimní období 2024-25 nepřežila zhruba čtvrtina včelstev. Nejčastěji v Praze, Libereckém a Ústeckém kraji. Tentokrát se dostali mezi lokality s nejnižší ztrátou. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ve Zlínském kraji nám dnes hrozí silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Objevit se můžou večer a během noci. Lokálně může napršet až 50 litrů vody na metr čtvereční a přívalový déšť může způsobit problémy, třeba zatopit podchody anebo sklepy. Místy se navíc přidá i silný vítr.
19: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Na východ Moravy dorazil potřebný déšť, počítejme s ním během celého odpoledne i noci. Dnešní maximální teploty se drží kolem 20, v noci naměříme zhruba 7 stupňů.
20: Hit Radio.
21: Jirka Pelnář.
22: Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio, já vám přeju pohodové pondělí, snad i s úsměvem na rtech, minimálně i kvůli tomu, že za chviličku už byste taky mohli jít konečně taky domů z práce. Pro dnešek už to asi stačilo. Máme před sebou celý pracovní týden, tak je zbytečný se dneska nějak jako zkoušet přetrhnout v té práci. No a hlavně vás teď budu potřebovat, protože tady máme náš oblíbený pořad Bullshit nebo pravda. A pokud jste v partnerském vztahu, ideálně pokud jste manželé, tak do toho budete mít opravdu co mluvit. Za chvíli téma dnešního odpoledne.
22: Hit Radio Zlín.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu a jeho nádherný hlas. Taky vás baví, jak zpívá? Já se přiznám, že kdybych chytil někdy zlatou rybičku, tak první přání, který by bylo, tak by bylo, že bych chtěl umět zpívat jako on. Prostě nádhera. Krásný, Luis Capaldi právě teď, za chviličku, také dával s neuvěřitelným hlasem, a to Anastasia.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, a teď jdeme na náš oblíbený pořad, který máme vždy po druhé hodině odpolední. Pravda nebo bullshit? Dneska tady mám velmi zajímavý průzkum a pokud jste manželé nebo ve svazku manželským, tak konečně do toho budete moct mluvit. Možná, že některé zprávy budete muset psát anonymně, protože to možná jako poprvé řeknete nahlas. Každopádně mám tady průzkum, že 73% Čechů a Češek tvrdí, že nejméně oblíbený člen rodiny je tchyně. 73%, a není to málo? Si říkám na první dobrou. No uvidíme. 777-937-777 je telefonní číslo sem ke mně do studia na WhatsApp Hit Rádia. Můžete posílat zprávy, posílejte hlasovky. Jak to máte vy doma? Máte štěstí, vyhráli jste jackpot a máte tchyni, která je úplně v pohodě? A nebo patříte mezi těch 73%? A nebo je to podstatně vyšší číslo? Dneska to zkusíme tady rozlousknout v našem pořadu Pravda nebo bullshit, tak jsem zvědavej, dáme si Anastasiu a pak na to vítem 777 937 777.

0: Kesha TikTok na Hit Radio, za 10 minut bude půl třetí.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 73% Čechů a Češek tvrdí, že tchyně je nejméně oblíbený člen rodiny. Je to pravda nebo ne? Na to se dneska snažíme přijít. Díky moc za všechny ty zprávy. Mě baví, že takhle jako odpoledne na Hit Radio společně s váma, že si to můžeme říct normálně v pohodě na rovinu, jo, bez obalu, bez servítek, jak se říká, tak pojďme na to. Simča píše, manžela mám milionového, ale jeho matka na zabití. Bohužel on má stejný názor, takže pokud možno, nevidět. Pětkrát ročně stačí. Ahoj, tak já jsem asi vyhrála jackpot, protože mám tu nejlepší tchýni na světě, je to vlastně moje druhá maminka, zdraví Zlatka, no tak výjimka potvrzuje pravidlo. Další zpráva. Ahoj, tak já určitě patřím k těm, co jackpot nevyhráli. Moje tchýně je prototyp křížence komunistické učitelky s estébáckým fízlem. Nedávám jí, a to ani ze slušnosti. Zdraví Petr. OK, Hanka. Ta píše, ahoj, no já potřebuju poradit, prosím, jak s tchýní žít a nezabít jí. Díky moc. To bude těžký, jestli máte někdo nějakou radu, klidně jsem s ní. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Radia. No a tohle taky zajímavá zpráva od Adély. Není tchýně jako tchýně, ta moje aktuální řekla, ať přijdu, až se s jejím synem rozejdu. Viděla jsem jí jen jednou, alespoň mám klid. Ale jednou mi zákazník vysvětloval, že jsou tři druhy tchýní. Ta první, té se říká paní máma, to je ta hodná. Ta druhá, to je tchýně, tedy tchoř a svině. A ta třetí je tchýča. A jak je to u vás doma? Dejte vědět, 777 937 777.

0: 25 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 73% Čechů a Češek tedy tvrdí, že tchyně je nejméně oblíbený člen rodiny a my to tady dneska tedy rozlouskneme, jestli to je pravda nebo ne. Upřímně, podle všech těch zpráv, co mi píšete, tak to vypadá, že tady se vědci sekli, že je to v Česku tedy mnohem vyšší číslo než těch 73%. Co je ale zajímavé, co jsem vyčetl z vašich zpráv, tak je to, že jsou to spíše ženy, které nevychází se svou tchyní, než muži. A asi je to jako pravda. Z toho pohledu, že když ta maminka toho syna vlastně jako kouká na tu novou, která ho odvádí z domova a od ní, tak to s tou snachou prostě jako nemá hned od začátku postavený na pevných, skálopevných základech, ten jejich vztah. A zase obráceně, když ten kluk prostě jako přijde domů, tak si jako velmi často rozumí s tou maminkou. Jo. A možná, že tady jako Honza, který napsal SMSku, kterou já vybírám jako za úplně teda jako nejlepší, která by to mohla dneska uzavřít, tak Honza píše, a to je možná jako zajímavý způsob, teda jak na to vycházet z tchýní. Nejlepší je mít za tchýni milenku, takže vlastně super. Čau, zdraví Honza. Takže Honza je gurmán a taky trochu dobrodruh. Děkujeme.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mira,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: trenérky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%, není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Je 14 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byla Sia s hitem Gimme Love, psáno Gimme Love. Jestli potřebujete nějaký love, než vám přijde výplata, tak posloucháte správný rádio. Ano, dneska je 11. května, takže do výplaty nám zbývá ještě pár dní. A pokud jste na tom se stavem účtu stejně tak jako já, takhle pár dní před výplatou, to znamená, že když byste se šli projít kolem rybníku na procházku, tak vám labutě budou sami od sebe házet chleba, tak je důležitý, abyste s náma hráli každý den mezi 12. a 15. protože tento týden tady pro vás mám 10 000 na nákup a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Do hry si můžete přihlásit na webu hitradio.cz. To se odehrává vždy v čase mezi 12. a 15. Co se děje potom? Tak to ví Bůh. A taky naše odpolední show, která už je připravená na startu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Já doufám, že tady máme fanoušky seriálu Himim, neboli How I Met Your Mother, jak jsem poznal vaši matku. Ta hlavní postava Ted Mosby bude nejen v Česku, ale bude konkrétně ve Zlíně a vy máte možnost si s ní pokecat. A pokud neumíte anglicky, vy si s ní stejně budete rozumět. Na to přijde už dneska po 15. v odpolední show.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy.

0: David Guetta, Tones and I a taky Teddy Swims s hitem Gone, Gone, Gone. Je 14 hodin 45 minut. Teddy Swims, nádherný hlas. Mimochodem, asi byste jako na první pohled do něj neřekli, kdybyste ho potkali, že začínal stejně například jako Katy Perry v kostelním sboru, jo? Každopádně proslavil se na YouTube, kdy zpíval cover verze hitu od Michaela Jacksona, Louise Capaldiho nebo Amy Winehouse. Pokud jste nikdy neviděli, doporučuju, to si poslechněte, stojí to za to. A říkám to jenom kvůli tomu, že jestli vás prostě jako štve, že až přijdete domů z práce a uvidíte vaše děti, jak zase budou natáčet nějaký možná pro vás úplně nesmyslný video na YouTube, tak možná, že to třeba jako má smysl a kdo ví, třeba se jednou taky proslaví, stejně jako Teddy Swims právě díky YouTube. Kdo ví, budeme v tom držet palce. Na Hit Rádiu do 15. hodiny Coldplay, taky Alan Walker. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy si dáme opět pořádnou porci srdcovek a vy si užívejte dál dnešní den s Hit Rádiem od 15. hodin i ve společnosti naší odpolední show.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Česko Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýlmotor.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno, zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Xindle X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, aktuálně opatrně přes ulici Štefánikova tady ve Zlíně, kde se nám došetřuje nehoda autobusu s nákladňákem. Tak tady opatrně mělo by to být nehoda bez zranění, i přesto, ale teda počítat se zdržením. A to tvoří se nám menší kolony. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
5: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
9: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Řemeslníci budou moct dobrovolně skládat mistrovskou zkoušku. Její zavedení dnes schválila vláda. Díky zkoušce řemeslník získá oficiální ověření o vykonávání praxe na nejvyšší úrovni a my zákazníci zase jistotu, že daný člověk svoje řemeslo opravdu umí. Mistrovské zkoušky by měly v praxi fungovat už od příštího roku. Maximální ceny pohonných hmot zítra v Česku ve srovnání s dneškem klesnou. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů na 4,40 korun. Nejvyšší cena nafty klesne o korunu 30 na 42,80. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot chce stát stanovovat ještě po celý květen. Dopravu ve Zlíně nám o víkendu ovlivní triatlonové závody. V sobotu i neděli bude uzavřená Hradská ulice mezi Lázněmi a Kongresovým centrem. Dotkne se to i hromadné dopravy. Linka 32 pojede na Kudlov po náhradní trase. Hokejový Spenglerův pohár v Davosu bude po 11 letech bez české účasti. Pořadatelé dnes zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský tým. Loni Spenglerův pohár hrála Sparta. Ovšem nejsme v tom sami. Po 40 letech bude mezi účastníky chybět taky výběr Kanady.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
8: Počasí v pěti slovech.
0: A já doufám, že dneska se konečně dozvíme něco kvalitního.
11: Bude pršet, možná docela hodně.
8: Hit Radio Zlín.
0: Aspoň, že v tom je jasno, odpolední show startuje, my jsme se na vás tak těšili zase po víkendu, my jsme ready to tady společně rozjet, no a samozřejmě tento měsíc žijeme Zlínský kraj a budeme za chvilku probírat letní kina. Ty nejlepší ve Zlínském kraji, máš nějakého favorita?
11: Já mám, prosím tě, to už ani nevím, jestli tam funguje, ale do Tlumačova jsme chodili, do letňáků.
0: Tlumačov ani nevím, kde je, člověče, vidíš to.
11: Ajaj.

0: Jel Farben, Junuc, na Hitradio Zlín. S vámi teda Pavel Cacek, Šárka Holubcová, taky my jsme odpolední show, tady samozřejmě pro vás. No ale tentokrát vás zapojujeme, protože tento celý měsíc hledáme nejlepší, no žijeme Zlínský kraj, no zároveň hledáme ty nejlepší místa v tom našem kraji. Tentokrát a tento týden se zaměřujeme na letní kina. Je to téma, které mi jako vlastně bohužel hrozně cizí.
1: Já miluji letňáky, každý léto dám jich fakt několik, jako pravidelně. V rámci Zlín Film Festivalu dávám letní kino, v Otrokovicích bývá v přístavišti, tam je to velká paráda u té vody, jako pivínko, kyníčko, to je super.
0: To střílíš z rukávu, protože
1: no, jasně.
0: Když se řekne jako letní kino, tak mě asi nespomenu na jediné.
1: Fakt jo.
0: Já vlastně vůbec nevím.
1: Počkej, ale teď bývá přece pravidelně ve Zlíně, se nám střídají ty místa, na Jižňácích bývá, v Malenovicích bývá, na hřišti, Pavle. No tak.
0: Na hřišti jsem párkrát byl, moc si s tam nepamatuju. 601 13 13 05. Napište nám, kde je nejlepší letní kino ve Zlínském kraji. Každý, kdo napíše tu svoji typovačku, nebo to, co je za něj to best, tak se zároveň zapojuje do soutěže o akreditaci na Zlín Film Fest. Připomínám, 601 13 13 05. A už je samozřejmě na čase dát nějakou tu muziku. Linkyni, to pro vás, jenom tak, ať si nám ten start toho týdne, toho pondělního odpoledne, hezky rozjede.

0: už se nám to pomaličku zhromažďuje. Tady na Hitrádiu Zlín odpolední show se vás ptáme, protože žijeme Zlínský kraj, tak tento týden vybíráme nejlepší letní kina ve Zlínském kraji. Tak na 601 13 13.05 pár zpráv dorazilo, jo, protože zároveň s vaším tipem se zapojujete do soutěže o akreditaci na Zlín Film Fest. Svoje tipy můžete psát celý tento týden, nehledě na tuhle chvílku. Nicméně Petr píše, letní kino Smetanovy sady jednoznačně s nejlepší atmosférou.
1: Já si myslím, že každý letní kino má stejnou atmosféru, ne? Jakože prostě fakt jako...
0: Takhle, já se potřebuji jenom tak jako nenápadně zeptat.
1: Uherské Hradiště, vím, to... na co se chci zeptat.
0: Kde to je?
1: No, Uherské Hradiště, už to víš, ano.
0: Nevěděl. Jana píše, letní kino Otrokovice, protože to mám hned u domu.
1: Jasně, tak to bude možná to přístaviště, no. I když tam možná taky mají na víc místech, tak víš to, no přes to léto to přesně, spousta město sype různě po různých částech, no ve Zlíně, jak říkám, tady to objede asi 6 míst, jako a ty to nevíš vůbec.
0: To je jako mobilní?
1: No jasně, často to bývá mobilní, přesně tak.
0: Cože?
1: No jo,
0: ty vůbec
1: nevíš, ty jo, to je peklo. Přátelé, pište ty tipy, protože Pavel je ztracen.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků. Nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda. Trvalá paráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je doma, to se počítá.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
16: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
17: Gap. Individual style for every generation.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Prosím vás, to je další budoucnost. Na Malanovický hrad nebo na Mrakodrap se dá koupit online vstupenka.
1: To je nádhera.
0: Já vím, že to není možná tak velká zpráva, jak jste čekali.
2: Jako není, no.
0: Nicméně
2: jako...
0: všude se to prostě takhle píše jako s velkým titulkem s 30 vykřičníkama, jakože teď už to jde, přešli jsme do moderní doby.
1: Jakože nikdo v životě nešel na Malanovický hrad jenom kvůli tomu, že si nemohla online koupit lístek, jako.
0: Jo, jakože jsi tam přišla a řekla, a prosím vás, můžu si to objednat online, a oni ne.
1: Nemůžete tady umět, tak to, ne, tak to já nechci. Přesně.
0: A pokud se vám tohle náhodou někdy třeba stalo, tak k tomu se hodí Daniel Powder Bad Day, si to vzpomenete.

0: Taky Duke Dumont. Na Hit Radio Zim, odpolední show, s vámi Pavel Šárka a prosím vás, máme tady stížnost. Nestává se často, že bychom se jako stěžovali, něco reklamovali, nedej bože ještě pindali, ale stane se.
1: Prosím tak vás, jsme Češi, že jo, takže občas si zapindat je potřeba, jako tak. To máme prostě folklor takový.
0: Vy to možná děláte, já ne, já jsem dokonalý. Jinak, já jsem jenom chtěl říct, že probíhá ještě stále Zlín Design Week.
1: Dneska a zítra, poslední dva dny, ano.
0: No a v rámci těchto posledních dvou dnů máme před sebou poslední koncert, který si můžeme ještě užít, je dneska večer od 19 do 22. A já bych řekl, kdo tam bude vystupovat, ale my to nevíme, protože, a to je ta reklamace, jo, oni to mají napsané úplně blbě.
1: No, oni to na tom webu mají, ale musí si to rozkliknout, což už právě Češi neradí, že jo? Jako
0: prostě, to se nedělal.
1: No
0: to
1: přesně, tam prostě potřebuji tam mít přesně, v kolik tam mám přijít a co tam bude přesně, jako nebudu na nic klikat. Jako.
0: Já ze svého pohledu, podíval jsem se na web, říkám, hele, bude koncert, možná večer půjdem, a teď vidím, koncerty v parku, křížek, prout. A já.
1: A prout tam nehraje.
0: To je kapela nebo pivo nebo jako co to je jako?
1: Co si s tím mám počít?
0: No, takže a ty víš teda co tam bude za kapela?
1: Ale prosím tě, tam nějaký Eternity Again a Hell Wanna, vůbec neznám, se přiznám, ale
0: Eternity Again. To tak je můj životní příběh. Eternity Again.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
3: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice. Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
8: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
0: Pipit.
9: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Stop and Stare od nás pro vás a taky zároveň od One Republic. Na Hit Radio zní odpolední show s vámi Pavla Šárka. Za malou chvilku už samozřejmě kromě nějaké čerstvé muziky, čerstvé zprávy. Co v nich bude?
1: Hej, taková krásná věc. My máme jako veřejnost nahlašovat výskyt invazní strašně asijské, což je taková strašná mrcha, která nám tady fakt jako dělá bordel. No. Jenomže problém je v tom, že nikdo ji nepozná.
0: Ty se to chtěl říct, no.
1: Bacha, ochránci přírody přišli s naprosto geniálním postupem. No. Oni prostě ty rozdíly, jak to poznat, natiskli na pivní tácky. To je pro Česko úplně převratná novinka, takže přátelé, konečně to poznáme.
0: Systém je udělat dokonalou reklamu na cokoliv.
1: Přesně tak.
0: No a k tomu budeme mávat vlajkou jako život. Wave and Flag, za chvilku Kateřina Marie Tichá.

0: 16. hodina na dohled, jdeme se podívat na cesty. Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy, určitě opatrně přes Uherský Brod, nebo při příjezdu do Uherského Brodu směrem od Šumic. Tady máme aktuálně teda UMV, velkou nehodu dvouosobních aut, tak tady opatrně, tvoří se nám kolony. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
7: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
8: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
10: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Náš region stále trápí silné sucho. Podle projektu Intersucho je tu nedostatek vody v půdě extrémní. Dnes večer v noci mají přijít bouřky s přívalovým deštěm. Zemědělce ovšem tento týden opět potrápí i přízemní mrazíky. Ty hrozí především ve středu. Ministerstvo práce chystá reformu péče o ohrožené děti. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit. Podpořit by je měli psychologové nebo právníci. Nový úřad by mohl pod rezortem práce začít fungovat do 4 let. Ochránci přírody přišli s originálním nápadem, jak pomoct v boji proti sršni asijské. Tenhle invazní druh je nebezpečný pro naše včelstva i další hmyz a hodně pomáhá, když jeho výskyt nahlašuje veřejnost. Jenže řada lidí asijskou sršeň nepozná, proto ji teď Agentura ochrany přírody a krajiny natiskla na pivní podtácky. Dozvíme se z nich, jak sršeň odlišit od jiných druhů a kde ji nahlásit. Podtácků má agentura tisíce a rozdává je na akcích. Po ostudném derby pražských S se konečně vyjádřili hlavní aktéři celého skandálu z tribuny Sever. Ultraslávie se hájí, že rozhodně nešlo o cílené poškození klubu. Odmítají spekulace o plánovaném útoku na hráče Sparty a tvrdí, že celou situaci vyvolalo vlastně pár nedočkavých fanoušků, kteří vběhli na hřiště před odpískáním konce a pak strhli ostatní. O následcích řádění fanoušků se rozhodne zítra. Na východě Moravy nás dál provází zatažená obloha a sem tam nějaká ta přehánka. Večera v noci můžou dorazit silné bouřky. Dnešní maxima se drží kolem 20 stupňů, v noci bude zhruba 7.
6: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
9: Hit Radio Zlín.
0: Odpolední show stále v plné sestavě na Hit Radio Zlín. Pavel Cacek, Šárka Holubcová s vámi dneska minimálně do 18. No a já bych teďka velmi rád pozdravil do Ratiboře. Jsem rád, že tam jste všichni velmi hodní a velmi tak jako příjemní a že poradíte někomu na cestu, když se ztratí.
11: Ale já jsem se nestratila, ale jela jsem tam na motorce teďka zrovna o víkendu. Krásně to tam bylo.
0: Neříkej, že jsi nezastavovala se ptát na cestu.
11: Ne, já jsem jenom mávala lidem.

0: Rokiče, na Hitrádiu Zín odpolední show, s vámi Pavela Šárka a prosím vás, zase se nám uklidněte. Hádáte se na tom internetu jak zběsilí, teďka a to my musíme tady rozseknout, protože se řešily ceny v Luhačovicích na otevírání pramenů v té gastrozóně. Zase se jako hrozně hrotilo, co tam všechno stojí a kolik to stojí, tak já pro představu, nebudeme zatím říkat, jo, co si myslíme, ale lokše za stovku. V několika různých podobách, na sladko i na slano. Miska s ovocem a karamelem za 80 kaček, zeleninové lazaně za 170, anebo klasické perníkové srdce 95. Přijde vám to prostě moc.
1: No nepřijde, Ježišmarja. A jako pro mě, Luhačovice a ještě hlavní akce sezony, jako jejda.
0: No, a ještě, jako já jsem si řekl, jako jasně, tak jako lazaně bez masa.
1: Ale máš normální oběd za 170 korun.
0: Přesně. Přesně, a perníkové srdce já jsem vždycky kupoval, teďka kupuju vždycky, když kupuju někde na akci, tak za 150 za 2 kila.
1: No jasně.
0: Tady za 95, tak já jsem jenom chtěl poznačit, že nám to teda přišlo jako, a možná jsem bohatí. Duševně třeba.
1: Duševně, jo, to rozhodně asi jo, no. A jakože lidi se teda stěžovali, že je to strašně moc peněz, jo.
0: Právě, se jim nelíbilo, že prej je to prostě hrozně moc, jsou vidři duši a podobně se tam zase psalo, tak prosím vás, uklidněte se.
1: A psal to někdo, kdo si tam dal 6 piv.
0: Psala to mami na 09, tak...

0: Dneska v odpolední show na Hit Radio Zín jsme si dokázali a stihli dokonce i postěžovat, tak jak se lidově říká, zapindat. Teď ale naopak budeme chválit. Já bych hrozně rád pochválil otrokovické dětičky, co chodí na gymnastický aerobik. Protože, prosím vás, Otrokovice můžou bez problému slavit na Czech Aerobic Open, což je vlastně něco jako mistrovství České republiky, nebo ne, něco jako, ale to je mistrovství České republiky v gymnastickém aerobiku. Tak ta naše skupina z Otrokovic, která tam byla vyslaná, získala, nebo vybojovali 5 titulů mistryni republiky a přidali i medaily z mezinárodní části soutěže.
1: Ale můžu takovou technickou. Já teda kromě toho, že jako holky šikovný, všecko super, tak já vždycky u tohle potřebuji chválit rodiče. Hlavně maminky, protože ty stojí za tím prostě. Mami, mě se nechce dneska na trénink, běž.
0: A půjdeš.
1: Přesně. Půjdeš. Mami, mě tady tahá ty vlasy. Ne, musíš to takhle mít, prostě cvičíš, jo, svačinky furt děláme. Takže maminky všech těchto úspěšných dám, klobouk obrovský dolů před váma.
0: A taky těm, kdo to platí, a to tatínci. Tak my vám všem držíme palce, abyste to vydrželi nadále, máte tady velký talent.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. Gerhard.cz.
15: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
16: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
17: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
2: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádiu Zlín nastal čas dát si další NZ-ko, neboli nejzbytečnější zprávu dne. A dneska se budeme slíkat do noha.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: A zkus říct, že ne.
2: Ale mně to bylo úplně jasný, že půjdeš tímhle směrem, protože já tady, prosím vás, z internetu mám pro vás, přátelé, ultimátní radu od vědců, jak ukončit hádku.
0: Slíknout se do noha je tam moje rada.
2: Jasně, to asi může taky fungovat, ale je to trochu jiný. Prej žena má muže kousnout do ucha. Protože ve chvíli, kdy muži stiskneš ucho, tak mu to prej přepne, jakoby restartuje mozek.
0: Aha.
2: Takže on v tu chvíli jako, jo, jasně, dobrý, a prej se sklidní. Akorát...
0: Já bych věděl, kam kousat, abych ukončil hádku, ale ucho to nebylo.
2: Hele, akorát já mám trošku strach, že jako já, když jsem v ráži, tak nevím, jestli bych...
0: Mike Tyson, volume 2.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit

0: Tady v odpolední show na Hit Radio Zlín se dostáváme k něčemu, co je mi velmi blízké a mám z toho obrovskou radost, že sem do Zlína přijede takzvaný Ted Mosby ze seriálu How I Met Your Mother, neboli jak jsem poznal vaši matku.
1: Fakt jako Ted přijede nebo nepřijede, no, no normálně to přiznejme, tak
0: český,
1: nebude to
0: přijde. Český Ted.
1: Jasně, Ted. Takže ten, kdo ho daboval.
0: Tak, a Martin Písařík tady bude, on totiž dostane tu na chodníku slávy svoji hvězdu. A já jsem jenom chtěl říct, že vlastně si, mě to nikdy nenapadlo, protože jako Martina Písaříka já znám, jakože ne osobně, ale jako znám ho všichni. A nikdy mě nenapadlo, že kdybych třeba ho někde potkal a chtěl se s ním třeba vyfotit nebo se s ním promluvit, mě jako nikdy nenapadlo, že vlastně mluvím s Tedem Mosbym.
1: Hej, a víš co, já myslím, že jeho to právě napadá pořád, protože podle mě kdokoliv ho potká, tak je to, hej, řekni jako Vášku Teda Mosbyho, to by se strašně otravný.
0: Tak a pravda. Tak jo, tak já ho budu otravovat, až přijede, tak se na mě doufám, velmi těžký.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Zinu plní show, s vámi Pavla Šárka, tak za chvilku teda ty máš ten krásný úkol a Šárka Hlubcová bude chystat další čerstvé zprávy.
1: Ale já si myslím, že teďka mluví o fotbale i ti, co fotbal naprosto jako nesledují.
0: Jo!
1: Sledoval si derby pražských S?
0: Ne,
1: ale... jenom ten závěr, že jo?
0: Ten závěr byl, já jsem si preklikával filmy a najednou teď se dívám a nevím, tady běžel prostě Disney nějaký jako film, tady nějaký Pixarovka, překliknul, říkám, hele, dávaj Hooligans, můj oblíbený. A pak říkám, počkej, to není film.
1: Počkej, to je podívej. No tak prosím, že tak už na to reaguje mimo jiné i vláda, jak konkrétně to si řekneme za chvilku.
0: A k tomu možná čekání, jak to dopadne, jestli budou padat tresty a případně jaké, tak Fort Minor. Jenom tak pro lepší den.

0: Tak je Ford Miner ještě na závěr, 16. hodiny. Už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. A nesu dobrou zprávu, už se nám akorát došetřuje a už se vyklízí taky příjezd od Šumy z Nohorský Brod. Tady máme nehodu dvou osobních aut, teda už jde do finiše. Co se týká toho řešení, už by to mělo být zase velmi rychle průjezdné. Jinak nevidím žádné další komplikace. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
6: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
5: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
7: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
8: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
9: On air.
2: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Sedmnáct hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Ve Zlínském kraji dnes hrozí silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Objevit se můžou dnes večer a během noci, postupně budou přecházet do deště. Lokálně nám může napršet až 50 litrů vody na metr čtvereční a přívalový déšť může zatopit podchody anebo sklepy. Problémy může dělat i silný vítr. Ekologové vyzvali premiéra, aby zastavil slovní útoky motoristů na nevládní organizace a úředníky. Motoristé podle jejich názoru vyvolávají ve společnosti nenávist a jejich slovní agresivita vůči nevládnímu sektoru a zaměstnancům státu stále narůstá. Předseda motoristů Petr Macinka reagoval slovy, že spíš než slovní útoky by mělo být zastaveno financování těchto neziskových organizací. Řemeslníci budou moct dobrovolně skládat mistrovskou zkoušku. Její zavedení dnes schválila vláda. Díky zkoušce řemeslník získá oficiální ověření o vykonávání praxe na nejvyšší úrovni a my zákazníci zase jistotu, že daný člověk svoje řemeslo opravdu umí. Mistrovské zkoušky by měly v praxi fungovat už od příštího roku. Na výtržnosti při derby pražských S reaguje taky vláda. Vznikne pracovní skupina, která bude řešit problematiku kamer s rozpoznáváním obličejů či pravomoci pořadatelů. Tady je ministr pro sport Boris Šťastný.
11: Pro mě je alarmující počet té pyrotechniky, která se tam dostala, vůbec to, že někoho napadne v místě, kde jsou i malé děti, střílet pyrotechniku do obličejů druhých lidí a podpalovat stadion, to je prostě nepřijatelné a je potřeba se nad tím zastavit a tu situaci skutečně radikálně řešit.
10: Výtržnosti odsoudil i premiér Babiš. Jsou podle něj potřeba nová opatření a brutální změna. Dnešní noc bude zatažená s deštěm nebo i bouřkami a nejnižšími teplotami 9 až 6 stupňů. Občasný déšť se může objevit ještě zítra dopoledne. Odpoledne už budou přehánky jenom výjimečné. Zítřejší maxima 11 až 14.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
9: Hit Radio Zlín.
0: Češi do toho!
13: To je trapné trošku.
0: Tak Češi do toho, dejte góla jednoho.
13: Jo, tak tohle ještě víc trapný. Musíš, kdo neskáče, není Čech.
0: To mně přijde něco, co už je vyčpělé. No, tak
13: vůbec, to právě to národní hrdost úplně pozvedne.
0: Tak u mě teda nezvedá nic. Tak za chvilku si řekneme, co budeme za chvilku skandovat už tento pátek.

0: Tak jak jsme se vlastně zamilovali, Dermot Kennedy, ty jsme na Hit Radio Zlín odpolední show s Pavlem a Šárkou, tak velká láska, která nás všechny spojuje, je láska k hokeji a už tento pátek 20 hodin 15 minut přesně bude mít nachystané jednohubky. Já doufám, že si chystáte vlastně jednohubky.
1: Ale prosím tě, pamatuj si, jak jsme byli teďka nedávno spolu v hospodě a vytočili jsme si tam za pár drinků ten český národní dres. No tak já ho mám nachystaný už.
0: Ten, co jsme vytočili, já jsem platil a za každou tisícovku jsme mohli zatočit. Přesně. A já jsem všechno zaplatil a ty jsi vytočila no, věci.
1: Ano, já jsem si to vzala, tak perfektní, to normální tak vztah, že jo, mezi mužem a ženou.
0: Perfektní, takže kontumačně my jsme udělali kompromis, tak. Já jsem zaplatil a ty jsi to vzala.
1: Ano.
0: Tak prosím vás, Dánsko, Česko, tento pátek 2015, vezmeme na sebe dresy, uděláme jednohubky, budeme zase fandit. Otázka zní, co jsou ale ty nejklasičtější nebo ty největší skandovačky, protože jsem
1: jako
0: pochopil,
1: Češi.
0: Že...
1: Nazdar, ne?
0: Tak všechno.
1: Taky, jako proč ne? To je super.
0: Jako všechno
1: já
0: se...
1: mám ráda, kdo dneska či není Čech, to je taková klasika naša. Jako.
0: Hele, všechno se modernizuje. A tohle ne, takže tohle by se mělo taky vyvíjet.
1: Pavle, v hokeji se říká, co? Vítězná sestava se nemění, takže já, to platí.
0: Aha, já v hokeji znám jenom seberte to.
1: To se taky říká.
0: Kdyby náhodou někdo neviděl, o čem mluvíme, tak si to vygooglete, já to neřeknu. Avicii, Hello Black a Wake Me Up, tady na Hit Radio Zlín.

0: Taylor Swift na Hit Radio Zim odpolední show. S vámi Pavla Šárka. Já jenom, abychom prosím vás nepropadli depresi toho pondělka, protože pondělí to většinou má za následek, že cítíme opravdu jako ach jo, je před náma spousta práce a bla, bla, bla.
1: Nic není horšího než pondělní ráno, to je fakt pain.
0: Jako. Mega pravda. Ale už jste to zvládli, už je pondělní odpoledne, pravda. Takže teď už máte asi vítězství. Tak já jenom k tomu ještě přidám další jako velmi pozitivní zprávu, že cena piva je nejen pořád relativně stejná tady ve Zlínském kraji zatočené, ale ta 12 třeba plzeňská radost je tady pořád pod 60 korun. A to je potřeba vnímat jako úspěch.
1: A to bereš jako průměrnou cenu, jo?
0: Ano. Ano,
1: jo, dobře.
0: Že tady bez
1: takže
0: problému.
1: Někde dáš i 90, ale to už je druhá písnička.
0: Tak tam nechodím. Ale
2: to musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. I dneska tady máme Richarda ze Slevomatu, který testuje zážitky a točí videa. Richarde, dneska mám chuť, že bychom si mohli dát nějaký takový historky z natáčení. Co myslíš? Třeba řekni to, co jsi mi říkal teďkon mimo éter.
3: Ahoj, myslíš ten Cybertruck?
2: No jasně.
3: No tak jsem během natáčení málem naboural Cybertruck.
2: Ale copak? Nefungovaly brzdy?
3: No nebo jako asi fungovaly, ale já jsem zvyklý, když takhle testujeme auta, tak to jsou většinou sportáky jako Ferrari, Lambo, takový ty lehký motokáry. Hmm. No ale Cybertruck, on jede stejně jako ty sportáky, to zrychlení je nesmyslné.
2: No a to zpomalení, to je blbý, že jo? No, tak vždyť je to strašně těžký auto.
3: No a já jsem to strašně rozjel, že těsně před zatáčkou dám plný brzdy. Tak jsem dupnul na ty brzdy a to auto takhle letělo dál ven z té zatáčky. Teďka Ukrajinice fotograf, vevnitř ten majitel, kameraman. Já jsem se fakt jako bál, co se stane. A teďka Cybertruck, kámo, ten byl třeba jeden v Česku, to se nedoplatíš.
2: No a ty musíš prozradit, jak to dopadlo.
3: Jako dobře nakonec, ale fakt těsně. Trochu jsem to tehdy fakt jako přehnal, jo. To video, když tak najdete na Slevomatu u té nabídky, můžete se podívat.
2: Vřele to doporučuju, jo. To musíte zažít, stejně jako Richard.
4: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
6: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
7: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
8: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Vzduši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: myslím si, že když už je to pondělí 11. května, tak Poetika by měla změnit svůj text, tak jak se zpívá Mám pocit, že tě ztrácím, tak by měla přejmenovat minimálně v pondělky, bychom měli hrát Mám pocit, že to ztrácím.
1: Co to? Všechno.
0: Všechno, právě.
1: Chuť do života.
0: Že to všechno ztrácím. No, tam slovo navíc asi by se zpívalo dobře. Nicméně, pokud se podíváme ono zpětně na to pondělí 11. května, i tady na Hit Radio Zlín, i v odpolední show se docela dařilo. Dneska jsme tady odstartovali další hledání v rámci akce Žijeme Zlínský kraj a tentokrát se vás ptáme na ty nejlepší letní kina v kraji. Jenom za tip, za to, co je podle vás to best místo na letní kino, automaticky jdete do soutěže o akreditaci na Zlínský filmový festival a psát to můžete na 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: A ještě jakože celý týden to můžou psát, jim řekni. Teda já vám to řeknu, můžete to psát celý týden.
0: Tak já vám to ještě řeknu, celý týden to můžete psát, abyste věděli.
1: Já jsem tady nakoukla, co dopoledne probírala Bětka a Bacha, jako super věc jsem vyčetla. Dneska je prý den sněz, co chceš. Tak já bych teda podotkla, že ho mám jako každý den, ale dneska to máme oficiálně všichni.
0: Tak já to mám úplně non-stop asi od 13.
1: A taky vypij, co chceš.
0: Tak to mám pátky zase. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Zdenka Zastý, na Hit Radio Zdín, odpolední show. Prosím vás, já jsem přišel na to, že mám rozbitý internet. Nevím, jestli u vás je to jako, funguje vám? Za Google?
1: No jasně, proč ne?
0: Ale jako bez srandy, funguje vám to normálně?
1: Ano, tady jsem ho používala, hledala jsem, kde jsou vlastně ledový muži a přišlo to.
0: Tak prosím vás, první zpráva, co jsem právě chtěl říct, je, že se blíží bouřky, blíží se ledový muži, poté přinesou ochlazení. Já vlastně nevím, co to znamená a chtěl jsem si to najít.
1: No.
0: Místo ledový jsem napsala sněhový a prosím vás, když do Google napíšete sněhový muž, tak mi vyjede článek z iDNESu roku 2009, nový sněhový penis vyrostl ve Slavkově. A já se ptám, je to normální fungování Google? Tak děkujeme
1: pěkně. No tvého ano, prosím tě, tak ona si jako zná tvoje preference, takže víme, proč to jako háže takhle.
0: Aha.
1: To je úplně jasný.
0: To docela dává smysl. No tak ale abych se dostal k tomu ledový muž a sněhový muž udeří, co to znamená?
1: Tak ledový muži jsou klasicky prostě květnový mrazíky, že jo? Že jako hodně mrzné prostě po ránu. Jo, a tentokrát mají trošku zpoždění, až ve středu mají být přízemní mrazíky, ale prej jakože hodně i u nás v regionu teda, tak budou. No,
0: nachystám foťák, budu to fotit.
1: Velký ledový muž.
0: Tak pokud nepojedu do Slavkova, víme, co vyfotím.
2: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: První krok k prodeji nemovitosti? Správná cena. Získejte ji online na zubiček.reality.cz. Rychle, zdarma a rovnou do vašeho e-mailu. Jsem Petr Zubíček a umíme toho mnohem víc. Zajistíme videoprohlídky, silnou prezentaci a vyjednání nejlepší ceny. Více na zubiček.reality.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.

0: levnězcíny.cz. Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: takhle my hrajeme na Hit Radio Zlín, za námi Fergie, docela ještě Reddy Kirken nebo taky kamarád, nicméně i Mr. Tesař se někdy prostě utne. Odpolední show se utíná dneska v tuto chvíli. Nutno podotknout, že jsme startovali velmi zvláštně, protože Šárka nějak dneska nestíhala a její omluva je prostě, řekl bych, politická.
1: No tak jistě, že jo, tak jsem se nechala inspirovat v kruzích nejvyšších české politiky, tak. A jasně jsem ti to řekla, že tak. To prostě jako staré.
0: My se prostě učíme od nejlepších.
1: Přesně.
0: Abyste pochopili, o co vlastně jde, mrkněte na Instagram, Hit Radio Zlín, a ne, jak se Šárka, a třeba co má společného Šárka Holubcová a Andrej Babiš, tak.
1: Moc toho není, ale.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na 55. mezi Starým městem a Kunovicemi silničáři provádějí údržbu. Počítejme s menším omezením až do pátečního odpoledne. Od zítřka se bude pracovat taky v Koryčanech, v ulicích Příční a Masarykova se bude kvůli opravě inženýrských sítí jezdit jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vest Zlín.cz.
4: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín Malenovice.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Denková. V následujících dnech se výrazně ochladí. Zítra může na horách dokonce sněžit. Změna počasí nastává s příchodem takzvaných ledových mužů. Pankráce, Serváce a Boniface. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
11: Ledoví muži patří mezi takovou takzvanou singularitu, to je, že pravidelně se opakují odchylky v počasí. Ne vždycky samozřejmě se trefíme do přesných datumů Pankráce, Serváce, Boniface, ale v blízkosti těchto datumů se stává, že právě od severu, severozápadu pronikne do střední Evropy studený vzduch.
10: Nejchladněji bude pravděpodobně na Serváce, tedy ve středu ráno. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat ceny benzínu a nafty, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který dnes podepsal prezident Petr Pavel. Zákon má vstoupit v účinnost vyhlášením ve sbírce zákonů. Odbory trvají na zastropování důchodového věku na 65 letech. Nesouhlasí s tím, aby se penze náročných profesí řešila spořením zaměstnavatelů. Za práci v riziku žádají dřívější důchod od státu. O důchodovém věku a penzích náročných profesí jedná dnes tripartita. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.
12: Firma Okno v Žlachovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
10: A jak už zaznělo, bude zataženo na většině území déšť a ojediněle silné bouřky, postupně lokální přehánky v polohách nad 1000 metrů sněhové. Nejnižší ranní teploty 9 až 4 stupně, na západě Čech jen kolem 2 stupňů. No a zítřejší den větrný a chladný. Vítr bude studený, foukat má od severozápadu, oblačnost proměnlivá a maxima jen 9 až 12 stupňů, na horách kolem 2.
13: Hladíte Hit Radio, 18. odbyla, znamená to, že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty největší hity minulosti. Michal Pospíchal s vámi, dobrý večer.

McLean, hodně na pohodu jsme otevřeli pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Celý prodloužený víkend byl na Hit Radio ve znamení retra, hráli jsme vám to nejlepší z našeho hudebního archivu a stejně tak to děláme taky každý všední den po 18. hodině. Tak si pojďme dát další pořádnou dávku nostalgie, budeme vzpomínat na ty největší hity 80., 90. a milénia. Pomůže nám s tím i partička French Affair na Hit Radio. Teď hrajeme Comme si, Comme ça.

Taky takhle zní pondělí. I wanna be with you. A naprostá hudební senzace Fun Factory. Když s touhle písničkou v roce 1990 přišli, doslova zbourali hitparády po celém světě. Dodnes je to prakticky neodmyslitelná součást retro diskotéka a nejrůznějších oldies party. Na Hit Radio tenhle rozjetý vlak nezastavujeme. Už za chvíli jsme zpátky i s Michaelem Jacksonem nebo Sabrinou.

0: kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
5: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Sladké malé cosi, to zpívala česká skupina Support Lesbians, Sweet Little Something jsme připomínali na Hit Radio. V rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který to nejlepší od 80. až po rané milénium, bude servírovat až do 21. hodiny večerní. Když jsme u toho servírování, možná jsme vás teď chytili u večeře, tak pozor, ať vám nezaskočí, protože další pecka vás nenechá v klidu. Squeezer, Saturday Night.

0: Hle na pohodu si hrajeme v pondělí 11. května. 9 to 5 Morning Train, to je písnička, za kterou stojí Sheena Easton. Jeden hit střídá druhý. Skvěle energický návrat do roku 1991. Rozala, Everybody's Free, taky tohle vás čeká na Hit Rádiu. Tohle pondělí má grády.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýlmotor.cz.
8: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
9: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
10: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ve filmu St. Elmo's Fire se objevila stejnojmenná píseň s dodatkem Man in Motion. Autorem je John Parr. My jsme mu teď dali prostor na Hit Radio, dovedl nás k 19. večerní.

0: inženýrkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
3: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.

The Color of My Dreams. Tak se jmenoval hit, který jsme připomínali právě teď. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. V příštích minutách něco z 80. Survivor Burning Heart. 90. bude reprezentovat Lenka Dusilová. A máme pro vás i něco z milénia. Nicole Kidman a Evan McGregor. Tehdy spojili síly v písni Come With Me. To je písnička z muzikálu Moulin Rouge, kde si tahle dvojka střihla hlavní roli. Tohle všechno pro vás máme nachystané pro ten nejlepší pondělní večer.

0: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

která by prorazila ve světovém mainstreamu? No, jedna přece. Na scéně se poprvé objevila v roce 1989 a v roce 2000 dokonce vyhrála Eurovizi. To bylo s písničkou Maybe. Dneska už ji moc neslýcháme, ale právě proto je tu hudební speciál Hit Radio Classic, který pravidelně oprašuje hity z hudebního archivu. Brainstorm, Maybe. Hrajeme právě teď.

0: Cherish, to je věc, za kterou stojí partička Cool and the Gang, ladíte Hit Radio. Tohle písničku netřeba zevrubně představovat, Scatmana Johna znáte všichni. Marně přemýšlím, kdo z českých interpretů by téhle kadenci slov mohl konkurovat, snad jen Michal Tučný, 10 deka, 20 deka, však víte. Nejen Scatman, ale taky třeba Natasha, Thomas a další do konce hodiny na Hit Radio. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 Kč. Více na škodaauto.cz.
4: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
1: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
0: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

Liverpool, pokud se tohle město spojí s hudbou, pravděpodobně vám jako první v hlavě vyskočí The Beatles. Pravdou je, že hvězd nám tohle místo přineslo spoustu, mezi nimi taky Atomic Kitten. Tahle parta děvčat to dala dohromady v roce 1998. Ten největší boom zaznamenali na přelomu tisíciletí, zejména pak v roce 2001, když vydali hitovku Wall Again. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My teď řízneme do kytar i za doprovodu charismatického hlasu Ricka Springfielda. Jessie's Girl, to je hit, který na hudební scénu neodmyslitelně patří od roku 1981.

MC Erika Barbara a Sen, taky tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hit Radio. A spoustu hitů máme nachystaných i do těch příštích minut, bude to opravdová dávka nostalgie. Janik, taky Gumby Dance Band 7 Tears, věc, kterou určitě dobře znáte. O slovo se přihlásí i Madonna, o vaše sluchovody rozhodně bude postaráno. Tak užívejte večer, díky, že jste si jako parťáka vybrali Hit

0: měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Hit Radio.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Na tuhle muziku se vůbec nedá tancovat.
2: Kamenictví Gerhard. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
9: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
10: Chcete víc než jen obyčejné kadeřnictví? V Luxury Hair vytváříme krásnou blond bez poškození vlasů. Používáme šetrné techniky zesvětlování a hloubkovou regeneraci, díky které zůstávají vlasy silné, zdravé a krásně lesklé. Dopřejte si péči, kterou si vaše vlasy zaslouží. Luxury Hair, Masarykova 1106, Zlín, Malenovice.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. Gerhard.cz.
1: Ochutnejte celý svět za jediný den. Gastrofestival Cesta kolem světa na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Už 16. a 17. května od 11 hodin. Burgery, tacos, pája, křupavý hmyz nebo šneci. Program pro celou rodinu a vstup zdarma. Tak přijď!
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Samohýl Motor.cz.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Rádio Zlín.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.